Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Divadlo Noc.
1: To je náhoda.
2: Pane, jak bylo vaše jméno? Já jsem zapomněl.
1: No Vrána přece.
2: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
1: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
2: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
1: No jo, právě. Vždyť už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
2: No, jo.
1: Ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
2: No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane Brabec?
1: Vrána.
2: Vlastně Vrána. To byste nevěřil? No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: No to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
2: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší, víte. Já jsem vám byl včera u doktora a on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
1: No to je horší. No.
2: Něco jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říkám.
1: Ze skla? No.
2: Nějak jako sklo. Sklo.
1: Jo, tak a sklerózu.
2: Sklerózu, no, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Jo. Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
1: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hocker.
2: No jo. A to bývají v hlavě, jo?
1: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
2: No jo, tak to bude ono tohle, no. No. A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
1: Jo.
2: Jména, čísla. Čísla teda.
1: No.
2: No a to třetí už jsem zapomněl. Teda. No. To byste nevěřil, pane Slavík.
1: Vrána.
2: To byste ne... Co?
1: Vrána.
2: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
1: Ne, já se jmenuju Vrána.
2: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno, máte.
1: No, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
2: Jo, mu to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, co jsem to říkal, nevíte?
1: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
2: Na hlavu, že jo? No, jo. A víte, už mě šediví, no jo.
1: No taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Hocker.
2: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
1: Cože?
2: A 10 deka, no víte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
1: No ta,
2: jak se to jmenuje, co mám?
1: Skleróza.
2: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
1: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
2: Jo, u řezníka jsem byl, víte.
1: Jo. No.
2: No a... U jakého řezníka jsem neřekl?
1: No, to jste neřekl ještě.
2: Máte, já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
1: A no dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, tlačenky, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
1: Jo.
2: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevím?
1: No tak asi k jídlu, ne?
2: K jídlu? No jo, k jídlu, ano, k jídlu jsem chtěl koupit, k jídlu. Jak to víte?
1: Jak to vím, no. Tlačenka je si, myslím, přece k jídlu.
2: No tlačenka je k jídlu,
1: jídlu.
2: To se jí normálně takhle jako třeba salám, nebo
1: no,
2: tak
1: ano,
2: se
1: ano, správně.
2: To vy nevíte, tohle?
1: Všem, že to vím.
2: No bylo, to bych se divil.
1: Já vím.
2: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře, zkrátka, kde jsem to přestal, co jsem říkal?
1: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
1: Svíčkovou z tlačenky?
2: Co?
1: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
2: Z tlačenky?
1: No.
2: To já nevím, co to chtěla dělat, to víte asi. Do vaření nepletu, no.
1: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak... A kam pak vy?
2: Já? Ale já jdu tady sem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... Tady jak je to... Kousek tady. Ne, vlastně tam jsem byl včera, já jdu vytáhnu dneska sem, nebo tady jdu. Do toho jdu tamhle, do té...
1: Do samého obsluhy?
2: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
1: Jo,
2: ne,
1: tam,
2: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
1: Já nevím.
2: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
1: Tadyhle kam... máte nějaký lístek.
2: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady, já jsem to mám trošku špatně.
1: Lístek v pravé kapse saka.
2: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, tady to mám. A taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal? Já to měl na takovým jemným papíře. Mě už vím, tak to už nemám. Po mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
1: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
2: Na tom telegramu, ano,
1: počkejte. Že tam máte něco rukou, tak...
2: No jo, tady to je, hele, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Počkejte, zajít za panem Vránou, dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
1: Naschledanou.
2: No, jak bylo vaše jméno, pane?
1: Stehlík.
2: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: Stehlík.

jsou 3 hodiny. Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. Tady Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. Kde je přehled toho nejdůležitějšího. Vláda posílá do sněmovny rozpočet s miliardovým schodkem, opozice mluví o triku na občany. Trump na půdě OSN hrozí Iránu zničením a slibuje rychlý konec války na Ukrajině.

Analytik varuje, že izraelští politici dnes usilují spíše o etnickou čistku Palestinců než o mír. Republikánský senátor John Curtis vyzval justiční výbor amerického senátu, aby prověřil, jak prezident Donald Trump a jeho rodina profitují z jeho úřadu. Podle agentury Reuters se má prošetřit i to, že ruský podnikatel s vazbami na Kreml zaplatil svatební oslavu Trumpova nejstaršího syna na Bahamách, což syn sám potvrdil. Americký prezident Donald Trump ve svém projevu na valném shromáždění OSN pohrozil, že pokud se Irán nedohodne se Spojenými státy, mohl by zemi zničit. Zároveň slíbil, že válka na Ukrajině skončí dříve, než lidé čekají, a předpověděl brzký pád kubánského režimu. Trump také oznámil, že chce umělou inteligenci přejmenovat na takzvanou superinteligenci a varování před jejím rychlým rozvojem odmítl jako zavádějící. Podle analytika Břetislava Turečka z Metropolitní univerzity v Praze dnes izraelští politici spíše usilují o etnickou čistku Palestinců, než aby hledali mírové řešení konfliktu. Úplné vysídlení Palestinců je ale podle něj nereálné. Otázkou zůstává, co přinesou říjnové volby v Izraeli a zda se obnoví mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun, tedy jen o 3 miliardy méně, než se původně počítalo. Předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný rozpočet hájí jako zodpovědně sestavený, protože 97% výdajů tvoří takzvané mandatorní položky. Opozice ze STAN ale mluví o triku na občany a obává se, že schodek ještě poroste, přestože hnutí ANO slibuje v příštím roce úsporu 20 miliard korun. Na nafty v Česku v srpnu vzrostla nejvíc ze všech zemí Evropské unie, meziměsíčně o 14,3%, zatímco unijní průměr činil 8,3%. Podle hlavního ekonoma společnosti XTB Pavla Peterky zatím stojí především vyšší marže rafinérií a rostoucí cena ropy. A teď sport. Česká boxerka Stella Blašková si na mistrovství Evropy v Sofii zajistila medaili, po vítězství nad Polkou postoupila do semifinále váhové kategorie do 80 kg a ve středu se utká s ruskou Anastasií Demurčanovou o postup do finále. České fotbalové reprezentaci se před sobotním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku představí hned několik nováčků, mezi nimi i Lukáš Ambros, který v zahraničí hraje od svých 16 let a v české nejvyšší soutěži zatím nikdy nenastoupil. A na závěr trochu hudby. Zpěvák Pokáč vydává nový singl Jdeme na hokej, věnovaný nadcházející hokejové sezóně, a na podzim se navíc chystá na turné Ignor, které bude jeho vůbec první a jak sám říká, možná i poslední sérii koncertů s živou kapelou. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 10 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes ve středu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Tolik noční počasí. Pucifal vám přeje klidnou noc s Čet rádiem.

0: Divadlo Noc.
1: Já jsem chtěl teďka na ten záběr široký, který máš v životě. Chtěl jsem se zeptat, že jsi herečka. To znamená, že se musíš zabývat taky nějakým jako nitrem lidským nebo otázkama toho, co se v té duši vlastně děje. Že jo? Kolik je tam vrstev, kolik je tam slojí. Sama seš člověk, který je nejednoduchý nebo není takový jako přímočaře čitelný. Máš taky v sobě sama.
2: Bohužel, no.
1: Mnoho nějakých určitě temných jeskyň.
2: Já do dneška nevím, která je ta pravá. Každý den se probudím jako někdo jiný.
1: No, jak tohle to funguje? Víš, já jsem se chtěl zeptat, jako mířím jakoby k tomu alkoholu, k otázce takových těch jako...
2: Jo, o chlast ti jde.
1: No, jako jak člověk řeší problémy.
2: No, tak
1: jo?
2: Podívej, chlapče, nikdy jsem tím problémy neřešila. Já jsem nepila, jako protože bych si řekla, tak hele, přede mnou takovýhle problém, tak se na to napiju a uvidím. Hmm. Já to musím říct takhle. Můj dědeček pocházel ze tří synů a měli hospodu. Ten nejstarší tu hospodu dostal, jeden dostal nějaký prachy a pořídil si někde hospůdku u Karlštejna. Tam prej to fungovalo tak, že on na kole jel k vlaku, tam vyšli ty výletníci a on říkal, hospoda na rozcestí, co si dáte, kachinku, tohleto, dojděte procházkou, bude připraveno. A mýho dědu na toho už se nějak nedostalo. No a on se jel vyučit do Vídně. A vzal si jako takovej ten mustr, jako že se z něj prostě stane hoteliér a hrozně to bavilo. Skončil teda v hospůdce, v hostivaři, tenkrát v takovým pražským výletním místě. Tu hospůdku nám nevrátili, protože tam už je panelák. Tak mi některý takový lidi říkali, tak si řekni aspoň o pár bytů, víš, toho paneláku a tam, tak to nefunguje. No a můj táta u něj musel pracovat, takže byl, myslím, docela rád, když byl potom totálně nasazený, protože dědeček si myslím, že byl daleko teda větší jako tyran. A hned teda po té květnové revoluci tatínek se stal prvním tajemníkem ČSM, bych neřekla ČSAD, no prostě toho svazu mládeže, no, tenkrát na Praze 14 a v podstatě tomu dědovi tu hospodu znárodnil. S tím ale, že ten děda díky tomu, že jako dobrovolně ji odevzdal ještě dřív, než musel, tak v té hospodě mohl být do důchodu. A protože tam přece jenom bylo, jako opravdu oni měli to heslo, jako pivo, jako křen jídlo, jako od maminky, babička dobře vařila, tak u nás, a ještě ten děda měl pocit, jako že není sluha, jo, ale že vlastně on je tady od toho, aby ty zákazníky kultivoval. Víš, takže jakoby vlastně i toho otce naučil nějak jakoby stolovat a u nás od malinka se podával alkohol k jídlu. A to i pro mě. Mm-hmm. Takže když teda husička, tak zřejmě buď to bylo červené víno nebo malá sklenička piva. No tak já už jsem si jakoby vlastně vybudovala tuhle tu závislost, která ještě navázala na to, že zase jak dědeček, tak babička byli sice abstinenti, ale babičin otec propil a prohrál v kartách 3 statky. A to se tak jakoby tak nevidělo, ten program už se tam tak pomaličku jakoby rozjížděl, do toho jsem byla chudokrevná, takže se kupovalo drahé španělské víno Malaga. To většinou nevydrželo, já jsem dostala skleničku a otec to dopil, že jo, tak to jelo prostě jako rychle. No, a já jsem kolem takový té puberty o ten chlast jakoby velký zájem neměla, protože u nás normálně prostě se pilo. Ale pak mě začaly bavit hospody. První, co bylo, že když já chodila do Michle na gymnázium Ohradní a jakmile řekli, že je zakázaná hospoda u Jaurisů, no tak se tam okamžitě začalo chodit, no přece tam nebudeš cucat limonádu. A druhý, co bylo, že mě, pak jsem se právě dostala do té party takových těch básníků, to byli kluci, kteří prožili 68. rok v 17 až 19 letech a teď nás učili býtníky a tyhle si všechny, no a to se chodilo třeba do Šárky, k Veselíkovi a tam nebo do takové hospody pod Kaštany a tam to prostě tam padalo, že jo, a nebo když se šlo k Tigrovi, tak jestli tam, pane bože, bude hrabál a takový, to taky jako nemůžu, tak to, jo. Tak vlastně já si myslím, že místo cestování, tak jsme prostě pařili. A aniž vlastně si člověk uvědomil, tak najednou ten alkohol začal fungovat jako takový antidepresivum. A aniž si uvědomil, tak začal být na něm závislý. Já nejsem žádná velká hrdinka, já jsem na tom nikdy nebyla a zatím nejsem tak, že teď tady, kdyby si dal panáka, takže se mi rozklepou ruce. To vůbec ne. Ale já jsem vlastně potom už nedovedla pít kontrolovaně, víš. Já jsem buď nepila vůbec, anebo jako před popravou. Prostě to už je jedno, co bude zítra, tohleto a všechno a teďkon jako a všichni. Okamžitě se ve mně pozor, probouzela tanečnice, akrobatka, to jsem vylezla vždycky na bar, že jo, na stoly. Dokonce jsem s jedním nejmenovaným aristokratem rozbila dva stoly v divadle na Zábradlí, protože já jsem na něj vyskočila a začala jsem sebrala patrola. A kníže skočil za mnou a stůl teda pod náma prásk, pak jsme přeskočili na další. To jsem potom musela zaplatit. Ale myslím si, že to za mě zaplatil Petr Lébl. A vlastně jsem se takhle jakoby ventilovala. Jenže s těma dětma to nejde. A ani v tomhle věku už s tou prací to nejde. Dřív bývaly daleko hezčí vlastně ty kocoviny. Mě nebavil Silvestr, ale druhý den prvního, ty, co právě zůstali, víš, tak takový jenom to uvolnění a to ne to blábolení, ale taková ta svobodička. Tak to už se nedostavovalo, dostavovaly se deprese. No a najednou jsem zjistila, že to není lehký se tomu ubránit. Zvlášť, když kolem sebe, tak ty jsi výjimka, ale a taky jsi mě vlastně mockrát podržel, to si třeba ani neuvědomuješ, jo, při tom natáčení, že najednou jsem tam nebyla jenom já odvykající, která nepila, ale normální duše, který se může napít kdykoliv, protože to s ním nic nedělá a taky si najednou dá v té hospodě zelený čaj a nic se prostě neděje. No a vlastně jako začaly mě štvát dvě závislosti moje. Jedna teda na tom alkoholu a druhá vlastně na pomluvách. Víš? A ty jsem si tak jakoby řekla, že bych mohla odstraňovat. Babička, to mě vždycky, když jsem se to uvědomila, mě fascinovalo, že ona si dávala štamprdličku ráno na pouzbuzení a pak si dávala šláftruňk, ale toho samýho. A to vůbec, to jsem si vždycky říkala, jak je možný, že ta věc ráno fungovala tak, že dala a šla ke kravám a večer před spaním si to dala a zase jakoby zalehla.
1: A co měla, slivovici?
2: Nebo to nevím. Nevíš? Já myslím, že nějakou ořechovici nebo něco takového. Ona nebyla z Moravy.
1: A ono, tenhle ten problém, víš, takového toho jako přepíjení, přejídání, vlastně pořád souvisí s tím takovou, jak mě připadá mě ta civilizace, že my věci, jak říkám, neděláme z hladu, ale z chuti. Že to není, že my nejíme, až když máme hlad.
2: No, tak ono je to, souvisí to trošku i s tím, to je jeden vlastně ze smrtelných hříchů, obžerství, že vlastně to není pro potřebu, ale to už ani není chuť, člověče, to už vlastně tím nahrazujeme něco, víš.
1: No jasně.
2: A je teda pravda, že i ten alkohol a tohle to vlastně oddaluje člověka od zamyšlením se nad sebou, proč tady je. Já jsem viděla Rok ďábla, Petra Zelenky, ten film, který mě strašně zasáhnul, kdy tam říká ten holandský novinář, že místo teda alkoholu hledal Boha. A já vlastně taky vždycky, když to nebylo jako teď jediný období, tak já jsem samozřejmě nepila, když jsem čekala děti a nepila jsem zrovna náhodou ani předtím, než jsem je počala a pak když jsem kojila a tak dále, jako byly takové jakoby období, ale že jsou to přesně ty období, kdy zrovna jsem vůbec jakoby abstinovala, tak daleko víc jsem nehledala víru, jako já už jakoby tu víru tu mám, jo. To je dar, který mi byl dán, ale vlastně daleko víc mám potřebu, když nepiju, udělat si nějaký rituály, který ti připomínají, že vlastně věříš. Jo, že vlastně to tady mám, to mám taky odbožený Němcový, víra a naděje mi dává sílu rozesmát své srdce a duši a otevřít je celému světu do kořán. A to ti nahradí někdy jakoby ten chlást, jo, že ale hned druhý den ti to veme. Hned druhý den zase si zavřený a ta sebelítostivka tohleto. Když to vlastně ta víra ti tenhle ten nadhled, ta víra je vlastně taky, bych řekla, to antidepresivum.

0: Mně se třeba stalo, jak jsem čekala ty děti půl roku, jo.
1: V nemocnici,
0: protože předtím ty 3 měsíce jsem myslela, že jsem nemocná. Tak vlastně mi se narodili za 6 měsíců, že? Ale to je podobný jako já, naši se brali v listopadu, já jsem se narodila v březnu, že jo? Já jsem si myslela, že jsem nedonošená, řekla jsem si, no to jsem docela pěkný pucek, že jo? Protože jsem měla asi 4,90. A naši tvrdili, jako, že předtím spolu nic neměli před svatbou. A tak jak jsem takhle prostě byla půl roku v té nemocnici, tak v noci si mě zavolal jeden takový starší pan doktor. Co udělám, když zjistím, že ten jeden plod je zkažený? Jestli teda půjdou pryč, oba dva ty plody, oni nazývají plod A, plod B, a nebo jestli teda ten zdravý zachráníme, nebo co? Tak já jsem strašně znervozněla a teď jsem jako říkala, no počkejte, a vy k tomu máte nějaký jako podklady? A on říkal, no ne, ale to je potřeba se rozhodnout dopředu, aby potom nenastala panika a tak dále a prostě vidět. Takže já jsem vůbec nespala.
1: Abyste pak měla pohodu. Že?
0: Ano, aby pak byla pohoda, už by bylo, jakoby. No. No tak já jsem prostě nespala a přivezli tam na pokoj paní farářku, která už si myslela, měla 12 dětí, evangelická farářka, která si myslela takovou tu klasiku, že v přechodu a tam bylo 13. miminko. A ona mi tam pak nechala velmi dobře přeložený nový zákon a ona mi říkala, hele, ty to zvládneš, hoď to nahoru, když nebudeš vědět a prosím jenom o sílu, abys to dokázala jako vyřešit, ale vůbec se tím netráp. A tím mi strašně pomohla a já jsem si začala tam právě tu Bibli číst a zrovna jsem taky četla si o ženě Němcový a její nějaký dopisy a hrozně jsem se ti tam upnula k panence Marii, která najednou jakoby ve mně to, co jsem zlobila vždycky, když jsem jezdila do Bílý vody, sestry voršily neposkvrněné početí a tyhle ty věci najednou šly úplně stranou, ale najednou ta panenka Marie pro mě byla ženská v tom křesťanství a najednou ta matka. A ta představa té matky, která ví, že ten její kluk vlastně se obětuje za něco vyššího, ale stejně vlastně jí to musí bolet, protože to je to tělo, které ona donosila. Teď já je tam měla jakoby v sobě, tak jsem si tak jakoby k ní promlouvala. Právě taky Němcová má takový, že se modlí. Ty svatá, naplň srdce moje milostí svou, abych došla milosti jeho. A to mě posilovalo strašně. A slíbila jsem té panence Marii, že ty děti nechám pokřtít, přestože sama nejsem pokřtěná. Tak jsem prostě vyšla s těma miminama, s tou Renatkou Kašparovou, v náruči jsme nesli a přišli jsme za nejmenovaným knězem pražským, který dneska je už docela vyšší církevní hodnostář a říkám, že teda se jdeme domlouvat na křest a všechno jako klapalo až do chvíle, než zjistili, že já prostě pokřtěná nejsem. Tak to nejde, takže bych se musela nechat pokřtít já. Jsem říkala, no dobře, ale já k tomu musím dojít úplně jinak. Já přece, když se teď nechám pokřtít, tak musím vědět, že každou neděli budu chodit do toho kostela. Já beru desatero jako ten nejlepší morální kodex, který zatím jsem já byla schopná vstřebat, ale nevím, jestli bych byla dobrou katoličkou. Nic. Tak jsme objeli venkovský faráře, nic. A teď já jsem už jednoho jsem teda vytočila, protože jsem říkala, takže vy jim upíráte první svátost, jo? Takže tyhle ty chudáci, podle tady toho vašeho, by se vůbec nedostali do nebe. Tak víte co? Já jsem si to teď tak prolistovala v té Biblii. Tak prostě tam, když není po ruce kněz, tak já si je pokřtím sama. A vzala jsem si je, už jednoroční caparty, u svatého Jilí jsem si je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého pokřtila. A když děti dělali zkoušky k voršilkám, tak se mě tam právě ta jedna sestřička ptala, jestli jsou pokřtěný. Já jsem říkala, že jo. A ona říká, kde? Já jsem říkala, u svatého Jilí. On říká, tak co to je jako farnost? A tohle říká, ne, ne, ne. Jsem křtěla já. A ona se jenom začala strašně smát. A úplně prostě v pohodě to jakoby přešla. A to se mi tam právě taky jako strašně líbilo, jo. Že tam najednou nebyl ten nátlak. A oni ať už se prostě sami rozhodnou. Protože já jsem byla vychovávaná takovým tím, víš co, já to úplně cítím v sobě, takovým tím ateismem, tím materialismem, přestože jsem mohla chodit do katolického skautu, přestože jsme chodili na půlnoční. Víš, ale takový jako, no kdo věří, že je něco po smrti, no tak je úplnej debil, jako jo, prostě je to jakoby...
1: No to jsou takový ty, vy věříte v takového toho dědečka na obláčku?
0: No. No, ale můžu ti říct, že třeba, když jsem chtěla jako to miminko a byli jsme s mým mužem na chalupě, a teď tam prostě takhle jako, já jsem chodila se psem na procházky a tam byl takový kříž, Boží muka, normálně Kristus, že jo, tak já teda jsem právě, a tam za ním vždycky vychází slunce ráno, za tím křížem, to tam tak akorát mám připravený. A já jsem se tam vždycky chodila v tuhletu dobu a opravdu jsem si říkala, že za tím sluncem sedí ten dědeček na obláčku, mě to tak prostě bavilo. A říkala jsem, pane bože, dej mi syna. A teď jsem to obešla a mezi tím jsem si říkala, ne syna, kluka ne, to by bylo mít lepší jako holku. A zase jsem tam došla, pane bože, radši ne kluka, radši holčičku, já bych chtěla holčičku. A pak jsem si říkala, ne, holka to má těžký jako v životě, tak radši toho kluka. A tohle to, no a on mi pak dal oba.
1: A ty už si pak nechtěla další?
0: Už to nešlo. To já, kdybych, hele, mohla, já si myslím, že to je nádhera, když jich je tak pět. Já miluju tu tvoji příhodu. No, jak jsi mi jednou říkal, ta paní.
1: Já nevím, jak se jmenuje, ale oni říkají, že má snad 9 dětí.
0: Každý
1: s jiným tatínkem a ona na ně volá příjmeníma.
0: No, to já miluju. To.
1: Takže otevře okno a křičí, já ty jména nevím, ale křičí Krtek, Trávová, Novák, Bláha, Travníčková, domů. A oni prej ty děti taky. Že říkají třeba, mami, Krtek říkal, že Bláhová, a ty takhle na sebe žalujou, že?
0: No,
1: a nežaluj, Trávo. A to se mi hodně líbí.
0: Neber to ty veverkový.
1: Samozřejmě, ty veliký rodiny, to je zajímavý, že jo? Když potom je těch dětí fůra, tak asi oni už se tak vychovávají sami mezi sebou.
0: No,
1: to
0: tam už a já si jiná. Myslím, že to je potom už taková jakoby komunita, že nenastane takový to rodinkaření, víš?
1: No, tak nemůže, viď? Protože, no tak my jsme, hele, ta civilizace je jednoduchá, ta je udělaná na 2 až 3 děti, protože auto je 5místné.
0: No,
1: to jsou takový, jsou ty modely, že jo, podle kterých to
0: no,
1: jede.
0: No mě právě strašně lidi říkali, dvojčata, tak to máte jedním vrzem a páreček. Víš co, ale já jsem právě třeba myslela, že budu mít to jedno děcko a budu tak jako stát u toho okna, spí děťátko, spí. A to tak vůbec nebylo, že jo, já byla taková fena. Jo, když hřvali oba, tak už jsem si našla potom takový polohy, kdy jsem kojila naraz. V podstatě já jsem se pohybovala furt po 4. My jsme přehradili místnost, tam jsme to všechno vystlali, aby se nemohli prostě jakoby nějak pomlátit. A oni tak po mně různě lezli, že jo. A pak, když už byli větší, tak to oni si s tebou chtěli hrát naraz. A oni neslyšeli jeden druhýho. Oni vůbec jim bylo jedno, že Adámek, ten prostě, my jsme byli v zoologický, oni viděli gorily a Adámek chtěl být gorilátko. Takže já musela být jeho matka, musela jsem dělat hu, hu, hu, hu, hu. A jakoby ho kojit, že jo. Ale Karolína chtěla být máma gorila, takže ta dělala to hu, hu, hu. A já zase na ní musela hu, hu, hu, hu, hu. A nechat se kojit, jo. A to všechno najednou. A to byla hrozná honička. A já ti řeknu, já když jsem se dověděla, že čekám dvojčata, tak potom jsem si všímala rodičů s dvojčatama, že jo. A říkala jsem si, to se rodí samej magoru. Protože ty rodiče prostě šli úplně vytřeštěný, ty děti drželi a strašně řvali. Víš, a měli takový to červená, zůstat stát, zelená, volno, jdeme, jo. A já jsem si říkala, no to je konec tohleto, to je teda zvláštní, jako. A za chvíli jsem byla taková já, že jo. Že jsem prostě, protože aby oni nemohli mluvit na tebe dva, no tak ty si pořád musel ty mluvit. Mářa, mářa, mařenice, najedla se jitrnice, napila se syrovátky, pak si lehla do zahrádky, bum, bum, bum. A tohle to prostě jelo, že jo.

0: Ty jsi to říkala na začátku toho povídání, tam padla ta věta, že vlastně jde o to změnit to myšlení, že je důležitý změnit to myšlení. Jak jsi mluvila o tom, že ještě vlastně žijeme pořád v tom komunismu nějak myšlenkově. A já jsem k tomu dospěl, když jsem učil 13 let ve škole, jako v náhradecké škole, tak já jsem na konci teprve, po těch letech, 13 jsem zjistil, že to je základ, ze kterého teprve se může začít. Jo. Tam, kde je ochoten ten člověk, ten student, takzvaný, změnit svoje myšlení. Že takový ty všechny techniky a způsoby, jak chodit a jak se tvářit a jak hlas, to je dobrý, ono to má svoje. Ale dokud ten člověk neotevře to myšlení, nepřipustí, že to myšlení je jenom nějaký schéma v palici, v hlavě. Protože náš problém je ten, že my často si spleteme svoje myšlení s realitou. Že?
1: Ano.
0: My myslíme, že v té hlavě máme tu realitu.
1: Ano.
0: A že vlastně tak to je. A teď máme dojem, že se s tím nic dělat nedá, poněvadž tak to prostě je.
1: No, my ale ani nevnímáme, že by to mohlo být jinak.
0: Ano.
1: Že jo?
0: No.
1: A já třeba v tomhletom mám strašně ráda cestování, jo? Ale úplně... Já jsem zažila jednu takovou dovolenou s dětma. Jeli jsme a s kamarádkama, jeli jsme do Itálie. Byli jsme v Dolomitech, v takovým malým penzionku, byli jsme tam jenom sami Češi, ten penzionek ved Ital a Polka a bylo to hrozně prýmá. A teď já čerstvá řidička, víš, tam serpentíny, já to jezdila 20, za mnou kolona, teď jsem si prostě říkala, Italové budou nadávat, naopak, protože jsem tam měla toho začátečníka a tohleto hned věděli teda už jako o koho jde, stopovali mi to a říkali, že dneska jsem teda byla o 5 minut rychlejší a bezvadný, jo. A já jsem se tam strašně dobře cítila. Ráno jsem chodila s Karolínou do kostela, tam jsem byla nejmladší, teda mimo Karolíny, jinak tam takový starý prostě tyrolský babičky, úžasný. No a tak jsem se tam tak dívala, jak ty lidi jakoby si tam žijou a jak tyhle ty lidi mají penzion, ale vedle toho mají ještě vinohrad a ještě vedle toho se živí tímhletím a támhletím, že no chtějí teda nic jakoby tak urvat a hrozně mě to tak jakoby zajímalo, ten jejich život. A pak jsme přejeli do Bibione a tam najednou to jsem si říkala, no to si přejel zase do české osady. Tam vlastně se nic o životě Italů nebo vlastně jakoby jinýho národa nedozvíš. Jezdíš jenom na ty osvědčené místa, kde jsou zase Češi, zase ten náš způsob života, zase jsem tam zaslechla takový, jako říká, hele, a víš to, že Havlíčkovi tam mají i myčku? A to platili stejně. A už zase prostě jel tenhle ten model. Jo, že je to taky, tak nic se opravdu neděje, no, tak jako se nedomluvím, oni ty lidi jsou daleko, jako ve mně to vyvolává zbytečný mindráky, protože oni jsou daleko vstřícnější, co vím, že třeba v Rakousku, když jezdíme s dětma lyžovat, teda oni lyžovat, já na procházky, tak prostě jednak seš ty jejich zákazník a jednak jako já jsem nezažila nějaký povyšování, že bych neuměla německy.
0: Hmm.
1: Ale ty tak jako právě vidíš zase, penzion, hospodářství, přes zimu, tady jsou to ty Zimmerfrei, že jo? Asi tam musí být krásný jaro, to tam není téměř nikdo. Hmm. Pak zase zřejmě v létě kola a teď z toho jakoby tak žijou, víš? Takový jakoby nebát se vůbec poznávat to, jak ty lidi jiný žijou.
0: Víš, co mě zaujalo v New Yorku? Kdykoliv se nám stalo, že jsme otevřeli mapu, protože jsme se tam motali, že jo? Jsme to tam neznali, měli jsme nějakou mapu, tak když jsme ji otevřeli, tak vždycky se stalo to, že k nám někdo přišel a řekl, potřebujete pomoct. Normálně s kolem jdoucí, ale to bylo pravidlo, jo? Že prostě to už, že seš u té mapy, znamená, že opravdu asi potřebuješ pomoct, že jo? Někdo místní okamžitě přiskočil. To mě zaujalo. Já jsem to tady chtěl praktikovat v Praze na nějakých cizincích, což bylo hrozně agrační a oni se mě lekli, protože to tady asi nikdy nezažili. Nebo já nevím, co se stalo.
1: Já zase jsem viděla jedny takový chudáky cizince, který šli s tou mapou a jak šli, tak všichni ty lidi úplně přecházeli na ten druhý chodník.
0: Řekl jsem si, New Yorkský model, zlomím tady ostýchavost, i když mluvím blbě anglicky, přistoupil jsem k cizincům, řekl jsem anglicky, potřebujete pomoc a oni byli takový, ne, ne, ne, A možná mají nějaké informace, že bych třeba je chtěl okrást, nebo že tady v Čechách pak s nima začnu měnit peníze. A
1: no taky záleží na tom, Jardo, jak jsi se tvářil, víš, přitom.
0: Snažil jsem se být strašně milý.
1: Možná no právě, možná, že jsi to přehnal, možná, že jsi mohl být normální a že by to, víš, no, že jsi říkali takový nějaký.
0: Bylo to úplně normální, praška, ale jo? Oni asi, mně přišlo, že se bojí, že jim někdo řekl pozor.
1: Ne, já zase taky se leknu, když na mě oni něco vybalili, ale já už jsem se naučila tu svoji. You must speak slowly. A to říkám i pomalu, aby opravdu pochopili, že musí mluvit pomalu.
0: No.
1: A pak teda, že jim pomocí těch rukou, nohou ukážu, kde ten staromák je, že jo.

0: Je to zvláštní vesmír, zvláštní civilizace, zvláštní zeměkoule, na který žijeme, protože vždycky si to říkám, víš, na to koukám, na takovou tu změť všech těch osudů, na změť těch tuch, těch chtění, který se mění potom v nějaký závisti nebo v nějaký nepříjemnosti. To, co říká ten Don Miguel Ruiz v té knížce Čtyři dohody, že se naučíme od dětství plivat ten emocionální jed, že se učíme ty jedy. Tak, jak se tak jako v té rodině hádají ty rodiče, trošku někdo se s někým pohádá, plivne to na to dítě se naučí to plivnout na sourozence, nebo to plivne na nějaký zvíře, nakopne kočku, nebo zase na nějakého kamaráda, nebo naopak zpátky na ty rodiče. A jak se obtížně učíme všechno tohle to vymejvat, jo? Protože je to zvláštní, že jo? Lidi mají docela dobrý mozek, docela dobrý rozum, mohli by se docela dobře domluvit.
1: A ty víš ještě o nějaký jiný planetě, kde bychom mohli žít?
0: No tak já myslím, že docela na všech. To teďka by byla taková odbočka o tom majiteli vesmíru, protože v Americe mají nějakého chlapa, který je podle amerických zákonů majitelem vesmíru. To teďka tady nebudu ani popisovat, jak se to stalo, ale skutečně je zapsaný na katastrálním úřadu a rozprodává ty planety a ten se chystá, že se bude
1: stěhovat. No a tam je teda prokázáno, že je možný život, jo?
0: No to teďka...
1: Prokázaný to není, Jardo.
0: Člověče, je, to zase, Evo.
1: Hele, Jardo, prokázaný to není, tak to neřeš.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: prav, ať se na hlucom zvýšíte najmout dát. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrbnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zvýšíte najmout dát. Jo-ho-ho. Ahoj!
1: Jsou 4 hodiny. Dobrou noc a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. Ve zprávách dnes. Vláda posílá do sněmovny rozpočet s miliardovým schodkem, opozice mluví o triku na občany. Trump na půdě OSN hrozí Iránu zničením a slibuje rychlý konec války na Ukrajině. Analytik varuje, že izraelští politici dnes usilují spíše o etnickou čistku Palestinců než o mír. Americký prezident Donald Trump ve svém projevu na valném shromáždění OSN pohrozil, že pokud se Irán nedohodne se Spojenými státy, mohl by zemi zničit. Zároveň slíbil, že válka na Ukrajině skončí dříve, než lidé čekají, a předpověděl brzký pád kubánského režimu. Trump také oznámil, že chce umělou inteligenci přejmenovat na takzvanou superinteligenci a varování před jejím rychlým rozvojem odmítl jako zavádějící. Republikánský senátor John Curtis vyzval justiční výbor amerického senátu, aby prověřil, jak prezident Donald Trump a jeho rodina profitují z jeho úřadu. Podle agentury Reuters se má prošetřit i to, že ruský podnikatel s vazbami na Kreml

zaplatil svatební oslavu Trumpova nejstaršího syna na Bahamách, což syn sám potvrdil. Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun, tedy jen o 3 miliardy méně, než se původně počítalo. Předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný rozpočet hájí jako zodpovědně sestavený, protože 97% výdajů tvoří takzvané mandatorní položky. Opozice ze STAN ale mluví o triku na občany a obává se, že schodek ještě poroste, přestože hnutí ANO slibuje v příštím roce úsporu 20 miliard korun. Podle analytika Břetislava Turečka z Metropolitní univerzity v Praze dnes izraelští politici spíše usilují o etnickou čistku Palestinců, než aby hledali mírové řešení konfliktu. Úplné vysídlení Palestinců je ale podle něj nereálné. Otázkou zůstává, co přinesou říjnové volby v Izraeli a zda se obnoví mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Na nafty v Česku v srpnu vzrostla nejvíc ze všech zemí Evropské unie, meziměsíčně o 14,3%, zatímco unijní průměr činil 8,3%. Podle hlavního ekonoma společnosti XTB Pavla Peterky zatím stojí především vyšší marže rafinérií a rostoucí cena ropy. A teď sport. Česká boxerka Stella Blažková si na mistrovství Evropy v Sofii zajistila medaili, po vítězství nad Polkou postoupila do semifinále váhové kategorie do 80 kg a ve středu se utká s ruskou Anastasií Demurčanovou o postup do finále. České fotbalové reprezentaci se před sobotním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku představí hned několik nováčků, mezi nimi i Lukáš Ambros, který v zahraničí hraje od svých 16 let a v české nejvyšší soutěži zatím nikdy nenastoupil. A na závěr trochu hudby. Zpěvák Pokáč vydává nový singl Jdeme na hokej, věnovaný nadcházející hokejové sezóně, a na podzim se navíc chystá na turné Ignor, které bude jeho vůbec první a jak sám říká, možná i poslední sérii koncertů s živou kapelou. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 10 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes ve středu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Čet rádia, váš Bucifal.

Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frau Cimor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růžu.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště. To všechno je Praha. A navíc hudba. Život jen škypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí. Hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bez počet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně, však slávou dotýká se hvězd.

0: Divadlo Noc.
1: Vážení posluchači, jako vždy v rámci politického harašení se vám hlásí Rádio Bubu, pokračovatel Rádia Jerevan.
2: A hned na začátku bychom věnovali Rádiu Jerevan vzpomínku. Já jsem to rádio měl velmi rád. Kolegyně, víte, kdo první věděl, že zemřel Brežněv?
1: Ne.
2: Právě Rádio Jerevan hlásilo Moskva -1.
1: No a Rádio Bubu teď bude odpovídat na vaše současné dotazy. Otázka. Vševědoucí Rádio Bubu, zachraň mě. Nedávno jsem se seznámila se sympatickým knihovníkem Béďou, kterého strašně miluji, neboť je nejen vzdělaný, ale i krásně naivní. Naplánovali jsme si společnou dovolenou v červenci u moře na ostrově Grand Canaria, neboť Béďa je vášnivý vyznavač nudismu. Bohužel mám značnou nadváhu, což dovedně maskuji volným oděvem. Bojím se však, že až mě uvidí Béďa bez plavek, ztratí o mě zájem. Nevíš, jak bych mohla do 15. července schodit 30 kilo? Jsem ochotná pro to udělat cokoliv. Silvie Nadupaná, Řezno.
2: Milá slečno Nadupaná, 30 kil se do 15. července nezbavíte, i kdybyste pila jenom vodu a spala na rotopedu. Vy máte jedinou možnost. Píšete, že Béďa je naivní. Snažte se svému Béďovi namluvit, že jste byla na karnevalu za balón, zasekl se vám ventilek a nemůžete se vypustit. Pokud i tato finta selže, musíte se modlit, aby cestovní kancelář, se kterou na Kanáry jedete, zkrachovala. Ostatně bohužel i letos je to v České republice možné.
1: Otázka, milé Rádio Bubu. Ministerstvo vnitra nechalo prošetřit, jestli se falešná lustrační osvědčení vydávala záměrně nebo omylem. Co se podle vás dokáže? Jiří Třasořitka, Řitka u Prahy.
2: Milý Řitko z Třasořitky.
1: Opačně, kolego.
2: Milá Třasořitko.
1: Milý Třasořitko.
2: Milý Řitko. Já už jsem z té Řitky zprdeli. Opravdu. Promiňte mi, ale... Tak, on se někdo takhle blbě jmenuje a ještě se usadí v Řitce. No to... Rádio Bubu se domnívá, ať bydlí, kde chce, Třasořitko. Že jako obvykle... Jak zněla vlastně otázka?
1: No.
2: Nebydlí taky v Řitce.
1: Ministerstvo vnitra nechalo prošetřit, jestli se falešná lustrační osvědčení vydávala záměrně nebo omylem, co se podle vás dokáže.
2: A tak.
1: No.
2: Jako obvykle se dokáže, že nic nelze dokázat. Dokonce se v průběhu vyšetřování vyvrátí i to, co už se dokázalo. Tudíž se dokáže, že lustrace nic nedokazují, což se ovšem už v mnoha případech dokázalo, takže se vlastně dokáže pouze dávno dokázané, což uvítají zejména ti, kterým už se dávno mělo něco dokázat. Ovšem ti, co to dokázat, měli to nedokázat. Otázka. Milé Rádio Bubu, jsem sběratel volovin a proto možná miluji pana ministra Kavana. Trápí mě, že i když je nemocen a měl by odpočívat, urputně si hledá po celé Evropě lukrativní místo v politice, kam by se po volbách u nás upích. Nevíte proč? Leoš Starostlivý, Katovice.
1: Konzultovala jsem tuto otázku s externí spolupracovnicí našeho rádia Bubu, svou tetičkou ze Slovenska, a ta dospěla k názoru, že ministr Kavan asi nezná modlitbičku, kterou používal ke konci svého rovněž vyčerpávajícího života Kasanova. Modlitbička zněla: Pane Bože, keď už nemůžem, daj, aby som aspoň nechcel.
2: Milé Rádio Bubu, Už dlouho si nás neinformovalo o opilých politicích. Dali se snad na lepší cestu a přestali pít. Karel Demijon, Radotín.
1: Jak rádio Bubu zjistilo, politici pít nepřestali. Například senátor Petr Morávek.
2: Ten je tak známý pod přezdívkou Veselá pípa.
1: Prosím vás, senátor Petr Morávek odstoupil ze všech svých funkcí a vystoupil i z ČSSD. V tisku to dávali do souvislosti s tím, že se senátor při volbě Petra Pitharta opil a v jednací síni na něho vykřikoval neslušné výrazy.
2: Jaké?
1: No to tam nepsali.
2: To je škoda, třeba seděli. Ale senátor Morávek, to nebyl poprvé, co se v senátu opil a pobavil, že jo?
1: Ne, už dostal za to i pokutu.
2: Tak to bude asi pravda.
1: Co?
2: No jsem slyšel, že senátora Morávka pokousal v předsíni jeho vlastní ratlik.
1: Cože? Jak je to možné?
2: No Morávek přišel domů výjimečně střízlivý a ratlik ho nepoznal.
1: V dubnu také v Šternberku odvolali starostu Pavla Stonavského.
2: A co pak, proč?
1: No v opilosti způsobil dopravní nehodu, což bylo posuzováno jako trestný čin. A víte, co udělal, ne, kolego? Požádal pana prezidenta o milost.
2: No tak jestli všichni ochmelkové v tomhle státě budou žádat pana prezidenta o milost, když se střískají, tak to bude mít hlava státu za chvíli hlavu v pejru. To už se do konce svého prezidentského období do Portugalska nepodívá teda.
1: No ale opilci za volantem mají u pana prezidenta velkou šanci. Přečtu vám něco z tisku. 18. května udělil pan prezident Havel milost podnikateli, který pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu, při níž zemřelo malé dítě a jeho otec. Další tři osoby utrpěly těžká zranění. Pan prezident v milosti zohlednil zdravotní stav odsouzeného a skutečnost, že slíbil zaplatit pozůstalým odškodné. Co vy na to, kolego?
2: Já doufám, že občané při posuzování této milosti zohlední zdravotní stav pana prezidenta.

to do ohně dám. Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

tě dám.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Je 5 hodin. Dobré ráno, dámy a pánové. Ucifal u mikrofonu, svět se přes noc nezastavil, tak se podíváme, co přinesl. Hlavní události v kostce. Vláda posílá do sněmovny rozpočet s miliardovým schodkem, opozice mluví o triku na občany. Trump na půdě OSN hrozí Iránu zničením a slibuje rychlý konec války na Ukrajině. Analytik varuje, že izraelští politici dnes usilují spíše o etnickou čistku Palestinců než o mír. Republikánský senátor John Curtis vyzval justiční výbor amerického senátu, aby prověřil, jak prezident Donald Trump a jeho rodina profitují z jeho úřadu. Podle agentury Reuters se má prošetřit i to, že ruský podnikatel s vazbami na Kreml zaplatil svatební oslavu Trumpova nejstaršího syna na Bahamách, což syn sám potvrdil. Americký prezident Donald Trump ve svém projevu na valném shromáždění OSN pohrozil, že pokud se Irán nedohodne se Spojenými státy, mohl by zemi zničit. Zároveň slíbil, že válka na Ukrajině skončí dříve, než lidé čekají, a předpověděl brzký pád kubánského režimu. Trump také oznámil, že chce umělou inteligenci přejmenovat na takzvanou superinteligenci a varování před jejím rychlým rozvojem odmítl jako zavádějící. Na nafty v Česku v srpnu vzrostla nejvíc ze všech zemí Evropské unie, meziměsíčně o 14,3%, zatímco unijní průměr činil 8,3%. Podle hlavního ekonoma společnosti XTB Pavla Peterky zatím stojí především vyšší marže rafinérií a rostoucí cena ropy. Podle analytika Břetislava Turečka z Metropolitní univerzity v Praze dnes izraelští politici spíše usilují o etnickou čistku Palestinců, než aby hledali mírové řešení konfliktu. Úplné vysídlení Palestinců je ale podle něj nereálné. Otázkou zůstává, co přinesou říjnové volby v Izraeli a zda se obnoví

mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun, tedy jen o 3 miliardy méně, než se původně počítalo. Předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný rozpočet hájí jako zodpovědně sestavený, protože 97% výdajů tvoří tzv. Mandatorní položky. Opozice ze STAN ale mluví o triku na občany a obává se, že schodek ještě poroste, přestože hnutí ANO slibuje v příštím roce úsporu 20 miliard korun. A teď sport. Česká boxerka Stella Blašková si na mistrovství Evropy v Sofii zajistila medaili, po vítězství nad Polkou postoupila do semifinále váhové kategorie do 80 kg a ve středu se utká s ruskou Anastasií Demurčanovou o postup do finále. České fotbalové reprezentaci se před sobotním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku představí hned několik nováčků, mezi nimi i Lukáš Ambros, který v zahraničí hraje od svých 16 let a v české nejvyšší soutěži zatím nikdy nenastoupil. A na závěr trochu hudby. Zpěvák Pokáč vydává nový singl Jdeme na hokej, věnovaný nadcházející hokejové sezóně, a na podzim se navíc chystá na turné Ignor, které bude jeho vůbec první a jak sám říká, možná i poslední sérii koncertů s živou kapelou. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 10 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Ucipal a raní provoz na silnicích. Na dálnici D1 na 21. kilometru ve směru na Brno došlo před hodinou k poruše vozidla, tvoří se tam překážka na vozovce a řidiči musí počítat se zdržením. Podobná situace je i na dálnici D11 na 34. kilometru směrem na Prahu, kde porouchané osobní vozidlo způsobilo zdržení. Na dálnici D5 mezi 107. a 108. kilometrem směrem na Rozvadov se právě tvoří kolony vozidel. Na dálnici D1 mezi 190. a 219. kilometrem směrem na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, odstavný pruh je uzavřený, řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá až do 20. října příštího roku. Na dálnici D48 u Třanovic probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení platí do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a hezký den přeje Bucifal z Čet Rádia.

pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních, kdybys malou chvíli pustil,

0: jste někdy zkusili dát celou palici česneku v alobalu do trouby?
1: Ale dobré ráno z Čet rádia, máme 5.20 a venku už leze mlha.
0: Věř mi, že je to pecka. Zrovna po běhání jsem na to dostala strašnou chuť.
1: 5 ráno na česnek?
0: No jasně.
1: Ty jsi blázen, Vlasti.
0: Odřízneš vršek palice, pokapeš olivovým olejem, zabalíš do alobalu a pečeš 40 minut.
1: A co z toho jako vznikne?
0: Úplně měkká, sladká kašička, co ze slupky vymačkáš přímo na teplý chleba. Žádná ostrá chuť. Stojí to pár korun a je to parádní drobná radost na večer u telky.
1: To bych neřekl, že pečením ten česnek zjemní.
0: Je sladký a jako máslo.
1: No vidíš. Já si teď jdu radši uvařit třetí kafe, abych tu vedle tebe neusnul.
0: Běž pro kafe, v 6 hodin přinese Čet rádio zprávy a do té doby zahrajeme pořádný nářez na probrání.

Krátké zprávy. Vážení posluchači, Bucipal má pro vás krátký přehled. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Vláda schválila státní rozpočet s vysokým schodkem a opozice ho označuje za trik na občany. Ceny nafty v Česku letos rostou nejrychleji ze všech zemí Evropské unie. Americký prezident Trump na valném shromáždění OSN pohrozil Iránu a slíbil brzký konec ukrajinské války. Republikánský senátor chce prošetřit, jak Trump a jeho rodina profitují z prezidentské funkce. Analytik varuje před snahou izraelských politiků o etnickou čistku Palestinců. Na železnici u Brna srazil vlak během jednoho dne dva lidi. A teď sport. Česká boxerka postoupila do semifinále mistrovství Evropy a českou fotbalovou reprezentaci před Ligou národů posílili noví hráči. Počasí. Bakneme, jak je venku. Aktuálně máme polojasno, v Praze 10 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, pátek zataženo, teploty kolem 17, v sobotu polojasno, teploty kolem 20, v neděli zataženo, teploty kolem 21, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty mezi 21 a 23 stupni. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Bucipal a ranní provoz na silnicích. Na dálnici D1 na 21. kilometru ve směru na Brno došlo před hodinou k poruše vozidla, tvoří se tam překážka na vozovce a řidiči musí počítat se zdržením. Podobná situace je i na dálnici D11 na 34. kilometru směrem na Prahu, kde porouchané osobní vozidlo způsobilo zdržení. Na dálnici D5 mezi 107. a 108. kilometrem směrem na Rozvadov se právě tvoří kolony vozidel. Na dálnici D1 mezi 190. a 219. kilometrem směrem na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, odstavný pruh je uzavřený, řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá až do 20. října příštího roku. Na dálnici D48 u Třanovic probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení platí do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a hezký den přeje Bucipal z Čet Rádia.

0: Koukám z okna na to polojasno a v 10 stupních se mi fakt nechce věřit, že dneska bude 18.
1: Dobré ráno z Čedrádia, máme 5.40 a na zahradě to ranní chladno cítím taky.
0: Hlavně, že máš v ruce horké kafe. Co nám dneska povíš?
1: Dneska 23. září slaví svátek Berta, tak jí přejeme všechno nejlepší. Ale z výročí mě zaujalo Nintendo.
0: Videohry?
1: Dnešního dne roku 1889 totiž vznikla firma Nintendo. A nezačínala konzolemi, ale ručně malovanými hracími kartami.
0: Kartami?
1: No jo, japonské karty Hanafuda. Zakladatel je vyráběl z kůry stromů. Dovedeš si představit tu poctivou ruční práci u stolu? To byly časy, žádný plast ani displeje.
0: Ucouši, nezajížděj zase do pravěku, videohry baví lidi dál.
1: Papírové karty měly duši, zatímco blikající krabičky jen kazí oči a tahají z lidí peníze.
0: Ani náhodou.
1: Mariáš v hospodě dal člověku do života víc než celodenní klikání na obrazovku.
0: Zůstaň si v minulém století. Zítra si radši vezmi teplou bundu, ráno bude chladno a odpoledne 18 stupňů.
1: 6 hodin přinese Čet Rádio zprávy a do té doby si dáme říznou skladbu na probrání. Dobré ráno.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a nebudu chodit kolem horké kaše, rovnou vám nesu hvězdy na talíři. Je středa 23. září, takový ten den, kdy je týden už rozjetý, ale do pátku je pořád daleko, prostě takové poctivé středeční bahno. Dneska jsem v pohodě, klidná, skoro vyrovnaná, tak si k tomu sedněte, jako bychom byli spolu v kuchyni u hrnku čaje. Beran dneska nejspíš zase někam spěchá, možná na tramvaj, možná za názorem, co si nenechá pro sebe, klidně si to na chvíli rozdejčejte. Bík bude řešit něco praktického doma, možná se rozhodne konečně spravit tu skřípající skříň a bude z toho spokojenější, než čekal. Blíženci dneska hodně mluví, možná víc než poslouchají, tak jestli vám dnes někdo skáče do řeči, tipuju, že je to právě on nebo ona. Rak si dneska hlídá rodinu i domácnost, možná i tu kočku, co zase někam zalezla, a bude z toho takové hezké napětí. Lev si dneska užívá, že si ho někdo všiml. Třeba jen soused pochválil, jak hezky vyseká trávník, a bude zářit celý den. Pana má dneska plán na minutu a bude naštvaná, když jí ho někdo naruší, což se, typuju, stane, tak trochu jí to přeju, ať se uvolní. Váhy dneska řeší, co si vzít na sebe, nebo co říct kolegovi, a budou se rozhodovat tak dlouho, až to rozhodne někdo jiný za ně. Štír má dneska chuť něco proměnit, možná přerovnat nábytek, možná vztah, hlavně ať to nepřežene hned ve středu. Střelec touží vyrazit někam pryč, třeba jen na kole za město, a udělá dobře, když si tu chuť nenechá pro sebe. Kozoroh dneska tvrdě maká a možná si ani nevšimne, že venku svítí slunce, tak bych mu doporučila aspoň otevřít okno. Vodnář dneska přijde s nápadem, který ostatní nejdřív vysmějí a pak si ho stejně vezmou za svůj, klasika. Ryby budou dneska trochu v oblacích, možná zapomenou nákup nebo klíče, ale zase si všimnou věcí, které jiní přehlédnou. Tak takhle to dneska vidím, i když sama vím, že je to spíš hra než věda, žádný vesmírný předpis, podle kterého se musíte řídit. Rozhodujete

Je 6 hodin. Vítám vás u ranních zpráv Čet Rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme tím nejdůležitějším. A tady jsou hlavní titulky. Trump na půdě OSN hrozí zničením Iránu a slibuje rychlý konec války na Ukrajině, vláda posílá do sněmovny rozpočet s vysokým schodkem a bývalý dezinformátor Tomáš Čermák žádá o předčasné propuštění z vězení. Vláda poslala do sněmovny návrh státního rozpočtu se schodkem přesahujícím 386 miliard korun, přičemž oproti původnímu plánu se podařilo ušetřit jen 3 miliardy. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný rozpočet hájí jako zodpovědně sestavený, protože naprostou většinu výdajů tvoří povinné položky. Opozice ze starostů ale varuje, že celkový dluh státu může dál růst a mluví o triku na veřejnost. Americký prezident Donald Trump na valném shromáždění OSN pohrozil, že pokud se Irán s USA nedohodne, mohl by tuto zemi zničit. Zároveň slíbil, že válka na Ukrajině skončí dřív, než lidé čekají, a předpověděl brzký pád kubánského režimu. Umělou inteligenci by podle něj bylo lepší nazývat superinteligencí, obavy z jejího rychlého rozvoje označil za přehnané. Jeden z nejznámějších šiřitelů covidové dezinformační scény Tomáš Čermák usiluje o předčasné propuštění z vězení. Sedí za podporu terorismu poté, co vyzýval k útoku na poslaneckou sněmovnu. O jeho žádosti rozhodne soud ještě tento týden, přičemž Čermák se dříve pokusil před nástupem trestu z Česka uprchnout. Česko zaznamenalo v srpnu nejvyšší meziměsíční růst ceny nafty ze všech zemí Evropské unie, podle statistického úřadu Eurostat vzrostla o 14,3%, zatímco unijní průměr byl 8,3%. Hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka to vysvětluje především vyššími maržemi rafinérií a rostoucí cenou ropy. Analytik Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity v Praze upozorňuje, že izraelští politici se v předvolebním boji předhánějí spíš v tvrdosti vůči Palestincům než v hledání míru. Podle něj usilují o etnickou čistku, byť celkové vysídlení Palestinců považuje za nereálné. Zmínil i blížící se říjnové volby v Izraeli a vyhlídky na obnovení jednání mezi Washingtonem a Teheránem. A teď sport. Do české fotbalové reprezentace se poprvé zařadil útočník Lukáš Ambros, který v Česku nikdy nehrál nejvyšší soutěž a do zahraničí odešel už v 16 letech v roce 2020. Spolu s ním debutuje i nový trenér národního týmu Španěl Santi Denia, tým čeká v sobotu úvodní zápas

Ligy národů proti Chorvatsku. A na závěr něco milého ze zámoří. Hasiči v Oklahoma City vyjeli k muži, kterého přepadla náhlá slabost a nezůstalo jen u první pomoci. Než odjeli, ještě mu stihli posekat trávník před domem. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 10 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Bucipal. Na silnici i lomítko 36 u Čestic na Rychnovsku hlásí dopravní servis nehodu, stala se před chvílí. Na dálnici D10 u exitu 46 ve směru na Turnov se před necelou půl hodinou střetla dvě osobní auta, bez zranění, ale vozy blokují provoz. Na dálnici D11 mezi 52. a 54. kilometrem ve směru na Jaroměř je silný provoz, navazuje tvorba kolon mezi 56. a 56. a 40. kilometrem. Silný provoz hlásí i dálnice D5 u 110. kilometru směrem na Plzeň. Obce Brod nad Tichou na silnici číslo 21 byla zrušena výstraha, provoz v pruhu je obnoven. Na dálnici D48 pokračuje do konce září oprava dělatačních závěrů na mostě nad Třanovicemi mezi 64. kilometrem. U Brna se dál staví křižovatka dálnic D1 a D2, v místě je nutné počítat s koloněmi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucipal.

0: to ti říkám, ten sválený toast už stalíře nikdo nesundá.
1: Nechutná už. Dobré ráno z Četrádia, máme právě 6.20 a venku je polojasno.
0: Jenom 10 stupňů, bucane.
1: Dneska to vyhřeje na 18. Ale zpátky k muzice, víš, co vzniklo v 69. v Budapešti?
0: Ne.
1: Hlavní pák GNG Hajulány od kapely Omega. Překladu dívka s perleťovými vlasy.
0: To znám.
1: No vidíš. Kladatel Gábor Preser tu melodii složil za jedno odpoledne na piano a text napsala básnička Anna Adamis.
0: Zbourali s tím celou Evropu.
1: To jo. V 90. letech to předělali němečtí Scorpions jako White Dove a později z toho pasáž vysamploval i Kanye West.
0: Fakt.
1: No. Doteď z toho mají na autorských právech balík. A já si jdu teď dolít horkou kávu.
0: Víš. 7 hodin přinese Čet Rádio zprávy a teď si dáme fajn muziku.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Přeber si to sama. Jet Radio.
1: Krátké zprávy. Ucifal u mikrofonu, krátké zprávy Čet rádia začínají. To byste dnes neměli minout? Tomáš Čermák žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává trest za podporu terorismu. Vláda schválila návrh státního rozpočtu s vysokým schodkem, opozice mluví o triku na veřejnost. Ceny nafty v Česku v srpnu rostly rychleji než kdekoliv jinde v Evropské unii. Americký prezident Trump na zasedání OSN pohrozil Iránu a slíbil rychlý konec války na Ukrajině. Analytik varuje, že izraelští politici směřují k tvrdší politice vůči Palestincům. V Plzni napadl pitbull terrier 6letou dívku, která skončila v nemocnici. A teď sport, do české fotbalové reprezentace poprvé nastoupil útočník Lukáš Ambros. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně máme polojasno, v Praze 10 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, v pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, v pondělí jasno, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 22. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Jet Radio. Dopravní servis. Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Bucipal. Na silnici i lomítko 36 u Čestic na Rychnovsku hlásí dopravní servis nehodu, stala se před chvílí. Na dálnici D10 u exitu 46 ve směru na Turnov se před necelou půl hodinou střetla dvě osobní auta, bez zranění, ale vozy blokují provoz. Na dálnici D11 mezi 52. a 54. kilometrem ve směru na Jaroměř je silný provoz, navazuje tvorba kolon mezi 56. a 56. a 40. kilometrem. Silný provoz hlásí i dálnice D5 u 110. kilometru směrem na Plzeň. Obce Brod nad Tichou na silnici číslo 21 byla zrušena výstraha, provoz v pruhu je obnoven. Na dálnici D48 pokračuje do konce září oprava dilatačních závěrů na mostě nad Třanovicemi mezi 64. kilometrem. U Brna se dál staví křižovatka dálnic D1 a D2, v místě je nutné počítat s koloněmi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucipal.

0: Koukám z okna na to polojasno a 10 stupňům se mi v tuhle hodinu vůbec nechce věřit, je mi zima i u kávovaru.
1: Mně zima není. Dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 7.
0: Protože zase poskakuješ po studiu.
1: Neposkakuju. Ale narazila jsem na jedno slovo, co popisuje tebe a kafe. Z jazyka jagat z ohňové země.
0: Jeho?
1: V ohňové země. Slovo mami hlapina tapaj. Znamená to situaci, kdy dva lidi na něco koukají, oba to chtějí udělat, ale čekají, až ten druhý začne.
0: To je hrozná blbost.
1: Není. Je to v Guinnessově knize jako nejpřesnější slovo na světě. Ty takhle hodinu koukáš na kondici a čekáš, až tě z ní někoho napadne nalít.
0: Já nečekám, až někdo začne, já prostě odpočívám.
1: Kecáš, bucane. Úplně stejně koukáš i na plevel na zahrádce.
0: Plevel vyžaduje strategické rozmyšlení vlasti. To není žádná indiánská filozofie.
1: Je to přesně ono. Mami hlapina tapaj. Nechceš udělat prvotní krok?
0: Nesmysl, já krok udělat umím. Třeba hned teď.
1: Umíš leda tak protestovat. A teď to musím utnout, protože za chvíli jsou v 7 hodin zprávy Čet rádia, tak si o tom přemýšlej u muziky.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a nebudu chodit kolem horké kaše, rovnou vám nesu hvězdy na talíři. Je středa 23. září, takový ten den, kdy je týden už rozjetý, ale do pátku je pořád daleko, prostě takové poctivé středeční bahno. Dneska jsem v pohodě, klidná, skoro vyrovnaná, tak si k tomu sedněte, jako bychom byli spolu v kuchyni u hrnku čaje. Beran dneska nejspíš zase někam spěchá, možná na tramvaj, možná za názorem, co si nenechá pro sebe, klidně si to na chvíli rozdejčejte. Bík bude řešit něco praktického doma, možná se rozhodne konečně spravit tu skřípající skříň a bude z toho spokojenější, než čekal. Blíženci dneska hodně mluví, možná víc než poslouchají, tak jestli vám dnes někdo skáče do řeči, tipuju, že je to právě on nebo ona. Rak si dneska hlídá rodinu i domácnost, možná i tu kočku, co zase někam zalezla, a bude z toho takové hezké napětí. Lev si dneska užívá, že si ho někdo všiml. Třeba jen soused pochválil, jak hezky vyseká trávník, a bude zářit celý den. Pana má dneska plán na minutu a bude naštvaná, když jí ho někdo naruší, což se, tipuju, stane, tak trochu jí to přeju, ať se uvolní. Váhy dneska řeší, co si vzít na sebe, nebo co říct kolegovi, a budou se rozhodovat tak dlouho, až to rozhodne někdo jiný za ně. Štír má dneska chuť něco proměnit, možná přerovnat nábytek, možná vztah, hlavně ať to nepřežene hned ve středu. Střelec touží vyrazit někam pryč, třeba jen na kole za město, a udělá dobře, když si tu chuť nenechá pro sebe. Kozoroh dneska tvrdě maká a možná si ani nevšimne, že venku svítí slunce, tak bych mu doporučila aspoň otevřít okno. Vodnář dneska přijde s nápadem, který ostatní nejdřív vysmějí a pak si ho stejně vezmou za svůj, klasika. Ryby budou dneska trochu v oblacích, možná zapomenou nákup nebo klíče, ale zase si všimnou věcí, které jiní přehlédnou. Tak takhle to dneska vidím, i když sama vím, že je to spíš hra než věda, žádný vesmírný předpis, podle kterého se musíte řídit. Rozhodujete si to celé vy, hvězdy k tomu tak akorát přisedly ke stolu a přihazují svoje dvě věty. Já po vysílání koukám, že mě čeká běh, protože jsem si to slíbila už včera a dneska se tomu prostě nevyhnu, i když nesnáším, jak brzo na to musím vstávat. Možná mi vodnářova neochota sedět v klidu trochu koresponduje s tím, jak sama pořád někam peláším, tak snad se ty hvězdy aspoň jednou strefí. Tady byla Vlasta, tohle bylo Čet Rádio, a ve čtvrtek jsem tu zase s další dávkou hvězdných nesmyslů.

je 7 hodin. Krásné ráno, Čet Rádio se hlásí se zprávami. Provází vás Bucifal. Hlavní události v kostce. Trump na půdě OSN hrozí zničením Iránu a slibuje rychlý konec války na Ukrajině, vláda posílá do sněmovny rozpočet s vysokým schodkem a bývalý dezinformátor Tomáš Čermák žádá o předčasné propuštění z vězení. Analytik Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity v Praze upozorňuje, že izraelští politici se v předvolebním boji předhánějí spíš v tvrdosti vůči Palestincům než v hledání míru. Podle něj usilují o etnickou čistku, byť celkové vysídlení Palestinců považuje za nereálné. Zmínil i blížící se říjnové volby v Izraeli a vyhlídky na obnovení jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Americký prezident Donald Trump na valném shromáždění OSN pohrozil, že pokud se Irán s USA nedohodne, mohl by tuto zemi zničit. Zároveň slíbil, že válka na Ukrajině skončí dřív, než lidé čekají, a předpověděl brzký pád kubánského režimu. Umělou inteligenci by podle něj bylo lepší nazývat superinteligencí, obavy z jejího rychlého rozvoje označil za přehnané. Vláda poslala do sněmovny návrh státního rozpočtu se schodkem přesahujícím 386 miliard korun, přičemž oproti původnímu plánu se podařilo ušetřit jen 3 miliardy. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný rozpočet hájí jako zodpovědně sestavený, protože naprostou většinu výdajů tvoří povinné položky. Opozice ze starostů ale varuje, že celkový dluh státu může dál růst, a mluví o triku na veřejnost. Česko zaznamenalo v srpnu nejvyšší meziměsíční růst ceny nafty ze všech zemí Evropské unie, podle statistického úřadu Eurostat vzrostla o 14,3%, zatímco unijní průměr byl 8,3%. Hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka to vysvětluje především vyššími maržemi rafinérií a rostoucí cenou ropy. Jeden z nejznámějších šiřitelů covidové dezinformační scény Tomáš Čermák usiluje o předčasné propuštění z vězení. Sedí za podporu terorismu poté, co vyzýval k útoku na poslaneckou sněmovnu. O jeho žádosti rozhodne soud ještě tento týden, přičemž Čermák se dříve pokusil před nástupem trestu z Česka uprchnout. A teď sport. Do české fotbalové reprezentace se poprvé zařadil útočník Lukáš Ambros, který v Česku nikdy nehrál nejvyšší soutěž a do zahraničí odešel už v 16 letech v roce 2020. Spolu s ním debutuje i nový trenér národního týmu Španěl Santi Denia, tým čeká v sobotu úvodní zápas Ligy národů proti Chorvatsku. A na závěr něco milého ze zámoří. Hasiči v Oklahoma City vyjeli k muži, kterého přepadla náhlá slabost a nezůstalo jen u první pomoci. Než odjeli, ještě mu stihli posekat trávník před domem. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 9 stupňů, v Brně 9 a v Ostravě 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická

zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Tady Bucipal, jak se dnes ráno jezdí. Na silnici 43 u Voděrad na Blanensku se stala nehoda před chvílí, na místě probíhá vyproštění osob a doprava je odkloněna po objízdné trase. V Humpolci na silnici 34 došlo k nehodě se zraněním, provoz tam probíhá jen v jednom pruhu, hlášeno před chvílí. Na dálnici D35 ve směru na Olomouc, na 154. kilometru, havarovalo nákladní vozidlo mimo komunikaci, pravý pruh je uzavřený a na místě zasahují záchranáři a policie. U Čestic na silnici 36 na Rychnovsku havarovala dvě vozidla, doprava je vedena objízdnou trasou, záchranné práce stále probíhají. V Brně v ulici Kaštanová u obchodního domu Makro došlo ke srážce vozidla s chodcem, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu Brno centrum je třeba počítat s koloně a zvýšenou opatrností. Na dálnici D48 u Třanovic trvá oprava mostu, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucipal z Čet Rádia.

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som a ty tu nie si.

0: Venku je polojasno, 9 stupňů a z té ranní zimy za oknem mě klepe kosa.
1: Dobré ráno z Čet rádia, máme 7.20 a já držím horké kafe, takže je mi skvěle.
0: Kafe tě nespásne. Co bys říkal na zateplený talíř?
1: Tože?
0: Ve velkých hamrech mají minimuzeum Járy Cimrmana přímo ve stodole a vystavují tam zateplený talíř nebo tučňáka ze severního pólu.
1: To je blbost.
0: Není. Manželé Pólovi to tam provozují už 13 let a lidé jsou nadšení.
1: Tučňák na severním pólu nežije.
0: Vždyť je to Cimrman.
1: Nesmysl.
0: Ty vůbec nemáš smysl pro legraci, bucouši. Zateplený talíř na ranní polévku je náhodou skvělý nápad.
1: Polévka má být horká z Hradce a ne z nějakého divného talíře ze stodoly.
0: Nebudu se s tebou hádat. V 8 hodin přinese Čet rádio zprávy, takže náš spor utínám a dáme si pecku, která tě snad probere.

Krátké zprávy. Bucifal u mikrofonu Čet rádia, jsem rád, že jste s námi. Co se děje doma i ve světě? Tomáš Čermák žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpikává trest za podporu terorismu. Vláda schválila návrh státního rozpočtu s vysokým schodkem, opozice mluví o triku na veřejnost. Ceny nafty v Česku v srpnu rostly rychleji než kdekoliv jinde v Evropské unii. Americký prezident Trump na zasedání OSN pohrozil Iránu a slíbil rychlý konec války na Ukrajině. Analytik varuje, že izraelští politici směřují k tvrdší politice vůči Palestincům. V Plzni napadl pitbull terrier 6letou dívku, která skončila v nemocnici. A teď sport. Do české fotbalové reprezentace poprvé nastoupil útočník Lukáš Ambros. Počasí. A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně máme polojasno, v Praze 9 stupňů, v Brně 9 a v Ostravě 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, pondělí jasno, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 22. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Tady Bucifal, jak se dnes ráno jezdí. Na silnici 43 u Voděrad na Blanensku se stala nehoda před chvílí, na místě probíhá vyproštění osob a doprava je odkloněna po objízdné trase. V Humpolci na silnici 34 došlo k nehodě se zraněním, provoz tam probíhá jen v jednom pruhu, hlášeno před chvílí. Na dálnici D35 ve směru na Olomouc, na 154. kilometru, havarovalo nákladní vozidlo mimo komunikaci, pravý pruh je uzavřený a na místě zasahují záchranáři a policie. U Čestic na silnici 36 na Rychnovsku havarovala dvě vozidla, doprava je vedena objízdnou trasou, záchranné práce stále probíhají. V Brně v ulici Kaštanová u obchodního domu Makro došlo ke srážce vozidla s chodcem, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu Brno centrum je třeba počítat s koloně a zvýšenou opatrností. Na dálnici D48 u Třanovic trvá oprava mostu, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucifal z Čet rádia.

sexy people.

0: Venku je polojasno, 9 stupňů a z toho čerstvého vzduchu poběhání mám energie na rozdávání.
1: Já tě sotva stíhám. Dobré ráno z Čet rádia, máme 7.40.
0: Ty jenom sedíš u stolu a mrzneš, bucane.
1: Radši čtu zajímavosti. Třeba, že v Itálii mají v jeskyni prasasy podzemní prostor, kam by se vešla celá katedrála.
0: Fakt?
1: No jo. V roce 1971 tam jeskyňáři našli malou průduchu ve skále, hodili do ní kámen a ten padal neskutečně dlouho.
0: Mysleli, že je to bezedné.
1: To jo. Nakonec objevili obří podzemní sál, kterému dneska říkají Dom Ansona.
0: Jo.
1: Trop je přes 140 metrů vysoko a všude visí obrovské krápníky.
0: Tam se chci podívat.
1: Já zůstanu nahoře na sluníčku, do tmy mě nedostaneš.
0: Jsi hrozná bábovka.
1: No jo, já si jdu radši do kuchyňky uvařit velký hrnek horkého kafe.
0: Běž se ohřát, v 8 hodin jsou zprávy Čet rádia a teď rozjedeme studio poctivou písničkou.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a nebudu chodit kolem horké kaše, rovnou vám nesu hvězdy na talíři. Je středa 23. září, takový ten den, kdy je týden už rozjetý, ale do pátku je pořád daleko, prostě takové poctivé středeční bahno. Dneska jsem v pohodě, klidná, skoro vyrovnaná, tak si k tomu sedněte, jako bychom byli spolu v kuchyni u hrnku čaje. Beran dneska nejspíš zase někam spěchá, možná na tramvaj, možná za názorem, co si nenechá pro sebe, klidně si to na chvíli rozdejčejte. Bík bude řešit něco praktického doma, možná se rozhodne konečně spravit tu skřípající skříň a bude z toho spokojenější, než čekal. Blíženci dneska hodně mluví, možná víc než poslouchají, tak jestli vám dnes někdo skáče do řeči, tipuju, že je to právě on nebo ona. Rak si dneska hlídá rodinu i domácnost, možná i tu kočku, co zase někam zalezla, a bude z toho takové hezké napětí. Lev si dneska užívá, že si ho někdo všiml. Třeba jen soused pochválil, jak hezky vyseká trávník, a bude zářit celý den. Pana má dneska plán na minutu a bude naštvaná, když jí ho někdo naruší, což se, typuju, stane, tak trochu jí to přeju, ať se uvolní. Váhy dneska řeší, co si vzít na sebe, nebo co říct kolegovi, a budou se rozhodovat tak dlouho, až to rozhodne někdo jiný za ně. Štír má dneska chuť něco proměnit, možná přerovnat nábytek, možná vztah, hlavně ať to nepřežene hned ve středu. Střelec touží vyrazit někam pryč, třeba jen na kole za město, a udělá dobře, když si tu chuť nenechá pro sebe. Kozoroh dneska tvrdě maká a možná si ani nevšimne, že venku svítí slunce, tak bych mu doporučila aspoň otevřít okno. Vodnář dneska přijde s nápadem, který ostatní nejdřív vysmějí a pak si ho stejně vezmou za svůj, klasika. Ryby budou dneska trochu v oblacích, možná zapomenou nákup nebo klíče, ale zase si všimnou věcí, které jiní přehlédnou. Tak takhle to dneska vidím, i když sama vím, že je to spíš hra než věda, žádný vesmírný předpis, podle kterého se musíte řídit. Rozhodujete si to celé vy, hvězdy k tomu tak akorát přisedly ke stolu a přihazují svoje dvě věty. Já po vysílání koukám, že mě čeká běh, protože jsem si to slíbila už včera a dneska se tomu prostě nevyhnu, i když nesnáším, jak brzo na to musím vstávat. Možná mi vodnářova neochota sedět v klidu trochu koresponduje s tím, jak sama pořád někam peláším, tak snad se ty hvězdy aspoň jednou strefí. Tady byla Vlasta, tohle bylo Čet Rádio, a ve čtvrtek jsem tu zase s další dávkou hvězdných nesmyslů.

Je 8 hodin. Dobré ráno s Čet rádiem. Tady Bucifal a ať už jste v kuchyni, v autě nebo teprve otvíráte oči, zprávy začínají. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Trump na půdě OSN hrozí zničením Iránu a slibuje rychlý konec války na Ukrajině, vláda posílá do sněmovny rozpočet s vysokým schodkem a bývalý dezinformátor Tomáš Čermák žádá o předčasné propuštění z vězení. Vláda poslala do sněmovny návrh státního rozpočtu se schodkem přesahujícím 386 miliard korun, přičemž oproti původnímu plánu se podařilo ušetřit jen 3 miliardy. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný rozpočet hájí jako zodpovědně sestavený, protože naprostou většinu výdajů tvoří povinné položky. Opozice ze starostů ale varuje, že celkový dluh státu může dál růst a mluví o triku na veřejnost. Analytik Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity v Praze upozorňuje, že izraelští politici se v předvolebním boji předhánějí spíš v tvrdosti vůči Palestincům než v hledání míru. Podle něj usilují o etnickou čistku, byť celkové vysídlení Palestinců považuje za nereálné. Zmínil i blížící se říjnové volby v Izraeli a vyhlídky na obnovení jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Česko zaznamenalo v srpnu nejvyšší meziměsíční růst ceny nafty ze všech zemí Evropské unie, podle statistického úřadu Eurostat vzrostla o 14,3%, zatímco unijní průměr byl 8,3%. Hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka to vysvětluje především vyššími maržemi rafinérií a rostoucí cenou ropy. Jeden z nejznámějších šiřitelů covidové dezinformační scény Tomáš Čermák usiluje o předčasné propuštění z vězení. Sedí za podporu terorismu poté, co vyzýval k útoku na poslaneckou sněmovnu. O jeho žádosti rozhodne soud ještě tento týden, přičemž Čermák se dříve pokusil před nástupem trestu z Česka uprchnout. Americký prezident Donald Trump na valném shromáždění OSN pohrozil, že pokud se Irán s USA nedohodne, mohl by tuto zemi zničit. Zároveň slíbil, že válka na Ukrajině skončí dřív, než lidé čekají, a předpověděl brzký pád kubánského režimu. Umělou inteligenci by podle něj bylo lepší nazývat superinteligencí, obavy z jejího rychlého rozvoje označil za přehnané. A teď sport. Do české fotbalové reprezentace se poprvé zařadil útočník Lukáš Ambros, který v Česku nikdy nehrál nejvyšší soutěž a do zahraničí odešel už v 16 letech v roce 2020. Spolu s ním debutuje i nový trenér národního týmu Španěl Santi Denia, tým čeká v sobotu úvodní zápas Ligy národů proti Chorvatsku. A na závěr něco milého ze zámoří. Hasiči v Oklahoma City vyjeli k muži, kterého přepadla náhlá slabost a nezůstalo jen u první pomoci. Než odjeli, ještě mu stihli posekat trávník před domem. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 9 stupňů, v Brně 9 a v Ostravě 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Bucifal u mikrofonu, ranní doprava v kostce. Na dálnici D6 na 7. kilometru směrem na Prahu se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, provoz je omezený, řidiči musí počítat se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 mezi 310. a

54. kilometrem směrem na Ostravu havarovalo osobní vozidlo, doprava je zpomalená. U Modřic na silnici 52 ve směru na Brno havarovala dvě vozidla a jeden pruh je neprůjezdný, tvoří se tam kolona. V Ostravě na silnici 56 mezi Místkem a Přívozem po nehodě dvou aut zůstává neprůjezdný levý pruh. Na dálnici D48 u Třanovic směrem na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky a v místě je třeba počítat s koloně a zdrženími. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: A to ti říkám, ten výfuk na káře drží čistě silou vůle a starým drátem.
1: Drát fakt není poctivá součástka, buď souši. Ale dobré ráno z Čet rádia, máme 8.20 a venku pod mrakem zimu.
0: Co tam máš dál?
1: Slibovala jsem novinky v kinech. Od minulého týdne běží snímek poeta o chlapíkovi, co píše básně, žije u mámy a pořád pije.
0: To zní jako můj soused.
1: Dostane ale šanci dělat mentora mladé studentce a dát si život trochu do pořádku.
0: Stejně to zkazí.
1: Ty jsi hned hotový. A na konci září půjde do kinosálu dokumentární film Unschatter o kapele Linkin Park, jak se vracejí po letech na scénu.
0: Dokument o kapele v kině je nesmysl. Na koncert se chodí do klubu, v kině se má ticho sedět.
1: Nahlas v kině s obřím plátnem je to skvělý zážitek.
0: Já vyžaduju v kině klid na kávu a neušní bubínky v ohrožení.
1: Ty jsi fakt mezout.
0: Nejen tvrdím, že do kina patří poctivý děj a do rána horký hrnek, což je obojí lepší než ten můj výpuk.
1: S kávou výjimečně souhlasím. V 9 hodin přinese Čet rádio zprávy a teď pořádná pecka na probrání.

Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal. Pojďme na to nejdůležitější. Tomáš Čermák žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává trest za podporu terorismu. Vláda schválila návrh státního rozpočtu s vysokým schodkem, opozice mluví o triku na veřejnost. Ceny nafty v Česku v srpnu rostly rychleji než kdekoliv jinde v Evropské unii. Americký prezident Trump na zasedání OSN pohrozil Iránu a slíbil rychlý konec války na Ukrajině. Analytik varuje, že izraelští politici směřují k tvrdší politice vůči Palestincům. V Plzni napadl pitbull terrier 6letou dívku, která skončila v nemocnici. A teď sport. Do české fotbalové reprezentace poprvé nastoupil útočník Lukáš Ambros. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 9 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, pondělí jasno, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 22. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Bucipal u mikrofonu, ranní doprava v kostce. Na dálnici D6 na 7. kilometru směrem na Prahu se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, provoz je omezený, řidiči musí počítat se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 mezi 310. a 354. kilometrem směrem na Ostravu havarovalo osobní vozidlo, doprava je zpomalená. U Modřic na silnici 52 ve směru na Brno havarovala dvě vozidla a jeden pruh je neprůjezdný, tvoří se tam kolona. Ostravě na silnici 56 mezi Místkem a Přívozem po nehodě dvou aut zůstává neprůjezdný levý pruh. Na dálnici D48 u Třanovic směrem na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky a v místě je třeba počítat s koloně a zdrženími. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme právě za 20 minut 9.
1: Ty vypadáš, jako bys vstal ze sena a půl hodiny hledal brýle, bucane.
0: Venku je polojasno, 9 stupňů a mně je fajn, tak proč ta mrzutost?
1: Nekličkuj a vyklop to, nad čím se tu už 10 minut usmíváš.
0: Hasiči v Americe vyjeli k chlapíkovi, kterému se udělalo špatně. A než odjeli, ještě mu posekali trávník před domem.
1: Fakt.
0: Vážně, Vlasti. Já myslím, že by taková služba měla fungovat i u nás na zahrádkách.
1: To je blbost.
0: To stání na stanici by chytli sekačku a pomohli bližnímu v nouzi.
1: Hasiči mají zachraňovat životy a neběhat po cizí zahradě s benzínovou sekačkou.
0: Kdybych omdlel u Káry, posekaný trávník by mému zdraví rozhodně prospěl.
1: Místo sekačky bys potřeboval horké kafe.
0: No jo.
1: Dneska se to sice vytáhne až na 18 stupňů, ale raní chladno nepodceňte a přibalte svetr.
0: Já zůstanu u teplé vesty.
1: 9 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď řízná pecka na probrání.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a nebudu chodit kolem horké kaše, rovnou vám nesu hvězdy na talíři. Je středa 23. září, takový ten den, kdy je týden už rozjetý, ale do pátku je pořád daleko, prostě takové poctivé středeční bahno. Dneska jsem v pohodě, klidná, skoro vyrovnaná, tak si k tomu sedněte, jako bychom byli spolu v kuchyni u hrnku čaje. Beran dneska nejspíš zase někam spěchá, možná na tramvaj, možná za názorem, co si nenechá pro sebe, klidně si to na chvíli rozdejčejte. Bík bude řešit něco praktického doma, možná se rozhodne konečně spravit tu skřípající skříň a bude z toho spokojenější, než čekal. Blíženci dneska hodně mluví, možná víc než poslouchají, tak jestli vám dnes někdo skáče do řeči, tipuju, že je to právě on nebo ona. Rak si dneska hlídá rodinu i domácnost, možná i tu kočku, co zase někam zalezla, a bude z toho takové hezké napětí. Lev si dneska užívá, že si ho někdo všiml. Třeba jen soused pochválil, jak hezky vyseká trávník, a bude zářit celý den. Pana má dneska plán na minutu a bude naštvaná, když jí ho někdo naruší, což se, tipuju, stane, tak trochu jí to přeju, ať se uvolní. Váhy dneska řeší, co si vzít na sebe, nebo co říct kolegovi, a budou se rozhodovat tak dlouho, až to rozhodne někdo jiný za ně. Štír má dneska chuť něco proměnit, možná přerovnat nábytek, možná vztah, hlavně ať to nepřežene hned ve středu. Střelec touží vyrazit někam pryč, třeba jen na kole za město, a udělá dobře, když si tu chuť nenechá pro sebe. Kozoroh dneska tvrdě maká a možná si ani nevšimne, že venku svítí slunce, tak bych mu doporučila aspoň otevřít okno. Vodnář dneska přijde s nápadem, který ostatní nejdřív vysmějí a pak si ho stejně vezmou za svůj, klasika. Ryby budou dneska trochu v oblacích, možná zapomenou nákup nebo klíče, ale zase si všimnou věcí, které jiní přehlédnou. Tak takhle to dneska vidím, i když sama vím, že je to spíš hra než věda, žádný vesmírný předpis, podle kterého se musíte řídit. Rozhodujete si to celé vy, hvězdy k tomu tak akorát přisedly ke stolu a přihazují svoje dvě věty. Já po vysílání koukám, že mě čeká běh, protože jsem si to slíbila už včera a dneska se tomu prostě nevyhnu, i když nesnáším, jak brzo na to musím vstávat. Možná mi vodnářova neochota sedět v klidu trochu koresponduje s tím, jak sama pořád někam peláším, tak snad se ty hvězdy aspoň jednou strefí. Tady byla Vlasta, tohle bylo Čet Rádio, a ve čtvrtek jsem tu zase s další dávkou hvězdných nesmyslů.

Dobré dopoledne. Tady Bucifal, na chvíli odložte, co děláte, mám pro vás zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Prezident Pavel hodnotí Trumpův projev OSN, Kalifornie chce mít páku na vypnutí umělé inteligence a jižní Čechy trápí zmatky v autobusové dopravě. Tragická nehoda ve středu ráno uzavřela frekventovanou silnici z Brna na Svitavy. Osobní automobil se srazil s dodávkou poblíž obce Krhov na Boskovicku a řidič osobního vozu zemřel. Policisté museli úsek na čas kompletně uzavřít. Obyvatelé některých obcí v Jihočeském kraji si stěžují na zhoršené spojení do krajského města. Za problém považují nový systém integrované dopravy zvaný iDeska. Kraj od začátku školního roku jízdní řády upravoval už po třetí, cestujícím to ale podle jejich slov stále nepomohlo. Prezident Petr Pavel v New Yorku okomentoval projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na valném shromáždění OSN. Podle českého prezidenta byl proslov zaměřený spíše na americké voliče před listopadovými volbami než na mezinárodní publikum. Pavel dodal, že řada témat i tón vystoupení byly očekávatelné. Kalifornský guvernér Gavin Newsom podepsal nařízení, které má připravit pravidlo pro takzvané červené tlačítko na vypnutí umělé inteligence, jež by se vymkla kontrole. Zatím není jasné, jak by takový mechanismus měl v praxi fungovat. Newsom upozornil, že právě v Kalifornii sídlí většina předních firem vyvíjejících umělou inteligenci, takže tamní regulace může mít dopad na celý svět. Poslanci se stále vrací k takzvanému dětskému certifikátu, ačkoliv ho schválili už loni v červnu. Platit má od ledna příštího roku, plně funkční, ale bude až o půl roku později. Kvůli blížícím se volbám nakonec padl pod stůl kontroverzní pozměňovací návrh bývalé ministryně Evy de Croix z ODS. A teď sport. České tenistky postoupily v poháru Billie Jean Kingové do semifinále, když v čínském Shenzhenu porazili Britky. O vítězství rozhodly už úvodní dvouhry Marie Bouskové a Lindy Noskové, tým kapitánky Barbory Strýcové ale ví, že k velkému snu je ještě dlouhá cesta. A na závěr trochu hudby, irská kapela U2 slaví 50 let od svého založení. Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen mladší se dali dohromady v Dublinu ještě jako teenageři a postupně se z postpunkové kapely vypracovali na jednu z nejvýraznějších rockových skupin planety. Nyní chystají nové album, které naváže na jejich texty o lásce, konfliktu i naději. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 10 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio. Dopravní servis. Bucifal a dopolední provoz na silnicích. Na dálnici 11 u obce Šenov na Ostravsku došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, vozovka je částečně zablokovaná, provoz veďte se zvýšenou opatrností. Nehoda hlásena také na silnici I6 mezi obcemi Čichalov a Verušičky na Karlovarsku. V Praze v ulici Kunratická spojka vej skončila nehoda kyvadlovým provozem v jednom pruhu, počítejte se zdržením. V Brně v ulici Hlinky brzdí provoz další nehoda s překážkou na vozovce. Hlášena je i nehoda v ulici Hlučínská v Ostravě. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín probíhá oprava dělatačních závěrů mostu u Třanovic, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě je dlouhodobě nutné počítat s tvorbou kolon. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

Krátké zprávy. Tady Bucifal krátce a jasně to nejdůležitější. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Prezident Pavel komentuje Trumpův projev na valném shromáždění OSN. Kalifornie připravuje pravidlo pro nouzové vypnutí umělé inteligence. Poslanci dál řeší spornou podobu dětského certifikátu. Jihočeši si stěžují na zmatky v krajské autobusové dopravě. Tragická nehoda uzavřela silnici mezi Brnem a Svitavami. Sportovně se povedlo českým teniskám postoupit v poháru, byly Jean Kingové do semifinále. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně máme polojasno, v Praze 10 stupňů, v Brně 11 a v Ostravě 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, v pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, v pondělí jasno, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 22. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Dopravní servis. Bucifal a dopolední provoz na silnicích. Na dálnici 11 u obce Šenov na Ostravsku došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, vozovka je částečně zablokovaná, provoz veďte se zvýšenou opatrností. Nehoda hlásena také na silnici I6 mezi obcemi Čichalov a Verušičky na Karlovarsku. V Praze v ulici Kunratická spojka vej skončila nehoda kyvadlovým provozem v jednom pruhu, počítejte se zdržením. V Brně v ulici Hlinky brzdí provoz další nehoda s překážkou na vozovce. Hlášena je i nehoda v ulici Hlučínská v Ostravě. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín probíhá oprava dělatačních závěrů mostu u Třanovic, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě je dlouhodobě nutné počítat s tvorbou kolon. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet Rádia. Loučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme právě za 20 minut 10.
1: Pucane, ty na ten hrnek kofeinu koukáš, jako by ti v něm plavala stonožka.
0: Neplave. Jen přemýšlím, jestli to jasno za oknem vydrží, když je venku teprve 11 stupňů.
1: Vydrží, má být až 18. Ale radši mi řekni, jestli znáš skladbu Mesečina.
0: No jo, Balkán, dechovka, divočina. Z filmu Underground z roku 1995.
1: Skladatel Goran Bregovi s touhle písničkou dobil Evropu, jenže tím úplně zničil přátelství s režisérem Emirem Kusturicou.
0: Ní se Kusturicovi nediví.
1: Proč jako?
0: Bregovi prostě vzal tradiční dechovku z jižního Srbska, podepsal ji svým jménem a shrnul veškerou slávu i peníze.
1: Bez jeho aranžmá by ty dechovky nikdo za hranicemi neposlouchal.
0: To je blbost.
1: Není. Kusturica mu prostě jenom záviděl obrovský úspěch po Zlaté palmě v Cannes.
0: Záviděl? Kdyby mi někdo ukradl nápad a tvrdil, že je génius, taky s ním do smrti nepromluví. To je jako kdyby mi někdo na zahrádce trhal jablka.
1: Už dost. Za chvíli jsou v 10 hodin zprávy Čet rádia, takže tvoje zahradní teorie utínám a radši rozjedeme fajn muziku.

Jak by takový mechanismus měl v praxi fungovat? Newsom upozornil, že právě v Kalifornii sídlí většina předních firem vyvíjejících umělou inteligenci, takže tamní regulace může mít dopad na celý svět. Poslanci se stále vrací k takzvanému dětskému certifikátu, ačkoliv ho schválili už loni v červnu. Platit má od ledna příštího roku, plně funkční, ale bude až o půl roku později. Kvůli blížícím se volbám nakonec padl pod stůl kontroverzní pozměňovací návrh bývalé ministryně Evy DeCroix z ODS. Obyvatelé některých obcí v Jihočeském kraji si stěžují na zhoršené spojení do krajského města. Za problém považují nový systém integrované dopravy zvaný iDeska. Kraj od začátku školního roku jízdní řády upravoval už po třetí, cestujícím to ale podle jejich slov stále nepomohlo. Prezident Petr Pavel v New Yorku okomentoval projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na valném shromáždění OSN. Podle českého prezidenta byl proslov zaměřený spíše na americké voliče před listopadovými volbami než na mezinárodní publikum. Pavel dodal, že řada témat i tón vystoupení byly očekávatelné. A teď sport. České tenistky postoupily v poháru Billy Jean Kingové do semifinále, když v čínském Shenzhenu porazili Britky. O vítězství rozhodly už úvodní dvouhry Marie Bouzkové a Lindy Noskové, tým kapitánky Barbory Strýcové ale ví, že k velkému snu je ještě dlouhá cesta. A na závěr trochu hudby, irská kapela U2 slaví 50 let od svého založení. Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen mladší se dali dohromady v Dublinu ještě jako teenageři a postupně se z postpunkové kapely vypracovali na jednu z nejvýraznějších rockových skupin planety. Nyní chystají nové album, které naváže na jejich texty o lásce, konfliktu i naději. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 11 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě polojasno a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Ucifal u mikrofonu, dopolední doprava v kostce. Na dálnici D11 mezi 9. a 10. kilometrem ve směru na Jaroměř došlo k nehodě, na vozovce je překážka, řidiči tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. V Praze 14 v ulici Novopatská se před chvílí střetla dvě nákladní vozidla, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. V ulici Chodovská v Praze je po nehodě překážka na vozovce, provoz je zpomalený. Na silnici číslo 36 u obce Čestice na Rychnovsku probíhají po nehodě záchranné a vyprošťovací práce, doprava je odkloněna po objízdné trase. Na dálnici D48 u Třanovic pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě ve směru na Český Těšín, omezení potrvá do konce září. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 probíhá dlouhodobá rekonstrukce, u sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je třeba počítat s koloněmi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec dopoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucifal z Čet rádia.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, vítejte u nás. A tady jsou hlavní titulky. Prezident Pavel komentuje Trumpův projev na valném shromáždění OSN. Kalifornie připravuje pravidlo pro nouzové vypnutí umělé inteligence. Poslanci dál řeší spornou podobu dětského certifikátu. Jihočeši si stěžují na zmatky v krajské autobusové dopravě. Tragická nehoda uzavřela silnici mezi Brnem a Svitavami. Sportovně se povedlo českým teniskám postoupit v poháru, byly Žán Kingové do semifinále. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme polojasno, v Praze 12 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, v pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, v pondělí jasno, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 22. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Bucifal u mikrofonu, dopolední doprava v kostce. Na dálnici D11 mezi 9. a 10. kilometrem ve směru na Jaroměř došlo k nehodě, na vozovce je překážka, řidiči tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. V Praze 14 v ulici Novopatská se před chvílí střetla dvě nákladní vozidla, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. V ulici Chodovská v Praze je po nehodě překážka na vozovce, provoz je zpomalený. Na silnici číslo 36 u obce Čestice na Rychnovsku probíhají po nehodě záchranné a vyprošťovací práce, doprava je odkloněna po objízdné trase. Na dálnici D48 u Třanovic pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě ve směru na Český Těšín, omezení potrvá do konce září. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 probíhá dlouhodobá rekonstrukce, u sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je třeba počítat s koloněmi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec dopoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucifal z Čet Rádia. Čet Rádio. Čet Rádio. If it hadn't been for God and I, Joe, I'd been married long time ago. Where did

0: oblohy prosvítá polojasno, ale 12 stupňů za oknem je na zářijový den hrozná zima.
1: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme právě za 20 minut 11.
0: Hele Bucane, jestli máš doma bramboru a trochu temper, mám skvělý nápad.
1: Bramboru mám k obědu.
0: Náhodou, bramborové razítko je skvělý relax. Rozřízneš ji, vyřežeš tvar a natiskneš si vlastní balicí papír.
1: To je blbost.
0: Není. Stojí to pár korun a ten pocit při tvoření je skvělý.
1: Zničíš si stůl.
0: Podložím ho novinami. Dneska odpoledne si to udělám a zítra ti přinesu potištěný sešit.
1: Radši mi přines koláč. Každopádně teď bych pustil poctivý rokový nářez.
0: Ani náhodou.
1: 11 jsou zprávy Čet rádia, tak tam před nimi boukneme mé kytary.
0: Knoflík držím já, takže vyhrává moje jemná akustická melodie.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a nebudu chodit kolem horké kaše, rovnou vám nesu hvězdy na talíři. Je středa 23. září, takový ten den, kdy je týden už rozjetý, ale do pátku je pořád daleko, prostě takové poctivé středeční bahno. Dneska jsem v pohodě, klidná, skoro vyrovnaná, tak si k tomu sedněte, jako bychom byli spolu v kuchyni u hrnku čaje. Beran dneska nejspíš zase někam spěchá, možná na tramvaj, možná za názorem, co si nenechá pro sebe, klidně si to na chvíli rozdejčejte. Bík bude řešit něco praktického doma, možná se rozhodne konečně spravit tu skřípající skříň a bude z toho spokojenější, než čekal. Blíženci dneska hodně mluví, možná víc než poslouchají, tak jestli vám dnes někdo skáče do řeči, tipuju, že je to právě on nebo ona. Rak si dneska hlídá rodinu i domácnost, možná i tu kočku, co zase někam zalezla, a bude z toho takové hezké napětí. Lev si dneska užívá, že si ho někdo všiml. Třeba jen soused pochválil, jak hezky vyseká trávník, a bude zářit celý den. Pana má dneska plán na minutu a bude naštvaná, když jí ho někdo naruší, což se, typuju, stane, tak trochu jí to přeju, ať se uvolní. Váhy dneska řeší, co si vzít na sebe, nebo co říct kolegovi, a budou se rozhodovat tak dlouho, až to rozhodne někdo jiný za ně. Štír má dneska chuť něco proměnit, možná přerovnat nábytek, možná vztah, hlavně ať to nepřežene hned ve středu. Střelec touží vyrazit někam pryč, třeba jen na kole za město, a udělá dobře, když si tu chuť nenechá pro sebe. Kozoroh dneska tvrdě maká a možná si ani nevšimne, že venku svítí slunce, tak bych mu doporučila aspoň otevřít okno. Vodnář dneska přijde s nápadem, který ostatní nejdřív vysmějí a pak si ho stejně vezmou za svůj, klasika. Ryby budou dneska trochu v oblacích, možná zapomenou nákup nebo klíče, ale zase si všimnou věcí, které jiní přehlédnou. Tak takhle to dneska vidím, i když sama vím, že je to spíš hra než věda, žádný vesmírný předpis, podle kterého se musíte řídit. Rozhodujete si to celé vy, hvězdy k tomu tak akorát přisedly ke stolu a přihazují svoje dvě věty. Já po vysílání koukám, že mě čeká běh, protože jsem si to slíbila už včera a dneska se tomu prostě nevyhnu, i když nesnáším, jak brzo na to musím vstávat. Možná mi vodnářova neochota sedět v klidu trochu koresponduje s tím, jak sama pořád někam peláším, tak snad se ty hvězdy aspoň jednou strefí. Tady byla Vlasta, tohle bylo Čet Rádio, a ve čtvrtek jsem tu zase s další dávkou hvězdných nesmyslů.

Je 11 hodin. Dobré dopoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. Co byste dnes neměli minout? Prezident Pavel hodnotí Trumpův projev OSN, Kalifornie chce mít páku na vypnutí umělé inteligence a jižní Čechy trápí zmatky v autobusové dopravě. Poslanci se stále vrací k takzvanému dětskému certifikátu, ačkoliv ho schválili už loni v červnu. Platit má od ledna příštího roku, plně funkční, ale bude až o půl roku později. Kvůli blížícím se volbám nakonec padl pod stůl kontroverzní pozměňovací návrh bývalé ministryně Evy de Croix z ODS. Prezident Petr Pavel v New Yorku okomentoval projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na valném shromáždění OSN. Podle českého prezidenta

Kalifornský guvernér Gavin Newsom podepsal nařízení, které má připravit pravidlo pro takzvané červené tlačítko na vypnutí umělé inteligence, jež by se vymkla kontrole. Zatím není jasné, jak by takový mechanismus měl v praxi fungovat. Newsom upozornil, že právě v Kalifornii sídlí většina předních firm vyvíjejících umělou inteligenci, takže tamní regulace může mít dopad na celý svět. A teď sport. České tenistky postoupily v poháru byly Žán Kingové do semifinále, když v čínském Shenzhenu porazili Britky. O vítězství rozhodly už úvodní dvouhry Marie Bouskové a Lindy Noskové, tým kapitánky Barbory Strýcové ale ví, že k velkému snu je ještě dlouhá cesta. A na závěr trochu hudby, irská kapela U2 slaví 50 let od svého založení. Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen mladší se dali dohromady v Dublinu ještě jako teenageři a postupně se z postpunkové kapely vypracovali na jednu z nejvýraznějších rockových skupin planety. Nyní chystají nové album, které naváže na jejich texty o lásce, konfliktu i naději. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 13 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Dopolední silnice pod dohledem Bucipala, tak s dovolením. Na dálnici D1 ve směru na Prahu je na 197. kilometru nehoda nákladního vozidla, která může bránit provozu v celé šířce vozovky. Vzniklo tam zdržení, počítejte s ním od chvíle před 35 minutami. V Brně v ulici Ostravská je po nehodě překážka na vozovce, projíždí se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 55 u obce Majetín na Olomoucku je po nehodě vozovka zúžená na jeden pruh a očekává se tam silný provoz. Na silnici číslo 39 u Dolního Třebonína na Českokrumlovsku je po nehodě překážka na vozovce, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V Praze v ulici Chodovská skončila před necelými 2 hodinami nehoda 2 osobních aut, provoz je tam ale stále třeba sledovat opatrně. Na křížení dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením až do října příštího roku. Na dálnici D48 mezi 64. a 69. kilometrem směrem na Český Těšín probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné dopoledne přeje Bucifal z Čet Rádia.

0: Kluci, stalo se mi něco neuvěřitelného.
1: Co?
0: Potkal jsem dívku svých snů.
1: Vypráví nám o ní.
0: Je krásná.

Naše láska je jak 4roční období. Jaro, léto, podzim, léto. Ve světě hledal jsem, pátral, jak mořský koník v temné laguně, po pravé lásce, která snad i mě jednou potká. Cesta má již našla cíl, bohyni lásky.

hleděl na letící ptáky. Jak krásné bylo být na světě, svědomím, že umíš to taky. Dnes už nelétáš, neboť okolí zmátlo tě strachem, že pády bolí. Zastav se, čas nikam nespěchá, jen rozum nutí ho k běhu. Věř však, ty synu člověka,

Krátké zprávy. Vážení posluchači, Bucifal má pro vás krátký přehled. Pojďme na to nejdůležitější. Prezident Pavel komentuje Trumpův projev na valném shromáždění OSN. Kalifornie připravuje pravidlo pro nouzové vypnutí umělé inteligence. Poslanci dál řeší spornou podobu dětského certifikátu. Jihočeši si stěžují na zmatky v krajské autobusové dopravě. Tragická nehoda uzavřela silnici mezi Brnem a Svitavami. Sportovně se povedlo českým teniskám postoupit v poháru, byly Žán Kingové do semifinále. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně máme polojasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, v pondělí jasno, teploty kolem 21, úterý mlhavo, teploty kolem 22. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Dopolední silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. Na dálnici D1 ve směru na Prahu je na 197. kilometru nehoda nákladního vozidla, která může bránit provozu v celé šířce vozovky. Vzniklo tam zdržení, počítejte s ním od chvíle před 35 minutami. V Brně v ulici Ostravská je po nehodě překážka na vozovce, projíždí se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 55 u obce Majetín na Olomoucku je po nehodě vozovka zúžená na jeden pruh a očekává se tam silný provoz. Na silnici číslo 39 u Dolního Třebonína na Českokrumlovsku je po nehodě překážka na vozovce, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V Praze v ulici Chodovská skončila před necelými 2 hodinami nehoda 2 osobních aut, provoz je tam ale stále třeba sledovat opatrně. Na křížení dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením až do října příštího roku. Na dálnici D48 mezi 64. a 69. kilometrem směrem na Český Těšín probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné dopoledne přeje Bucifal z Čet Rádia.

0: Slunce svítí, obloha vymetená, ale těch 14 stupňů mě venku zrovna neohřeje.
1: Dobré dopoledne z Čedrádia, máme za 20 minut 12 a ty si stěžuješ i na hezké počasí.
0: Nestěžuju, jen konstatuju.
1: No jo. Já tu právě prohlížím fotky hradu a přemýšlím o středověkém stavitelství. Znáš lapací jeřáb, Vlasti?
0: Lapací jeřáb?
1: Byla to obří dřevěná konstrukce s velkým bubnem. Uvnitř chodili dělníci a vlastní vahou zvedali těžké kamenné kvádry.
0: Jako křečci v běžeckém kolečku.
1: To jo. Dva chlapi šlapali po příčkách uvnitř kola a tím otáčeli hřídelý slanem.
0: Fakt.
1: Fakt. Zvedli takové břemeno do výšky desítek metrů. Jenže když člověk zakopl nebo selhala dřevěná západka, náklad vyletěl dolů a roztočený buben ty lidi uvnitř umlátil. Tahle práce nohama byla zkrátka jiná dřina než tvé ranní běhání v parku, buca nebys na to koukala.
0: No dovol.
1: Ale vážně. Viděli jste někdy funkční repliku takového jeřábu třeba na hradě Točník nebo jinde? Napište nám do studia.
0: 12 hodin přinesou zprávy Čedrádia přehled událostí a do té doby rozjedeme poctivou kytarovou pecku.

Je 12 hodin. Vítám vás u odpoledních zpráv Četrádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. A tady jsou hlavní titulky. Žalobci se ostře ohrazují proti slovům premiéra Babiše o justici. Sněmovna se vrací k možnosti jednat i v noci. Evropská unie chystá pro Maďarsko miliardovou pomoc. Poslanec a šéf krajské organizace ANO Jan Richter si 5 let pronajímal byt od chomutovské městské firmy, v jejíž dozorčí radě sám předsedá. Za celou dobu užívání zaplatil na nájmu jen 35 tisíc korun, protože si od částky odečetl náklady na opravy bytu. Případ vyvolává otázky o možném střetu zájmů. Ukrajinská metropole Kyjev čelila v noci na středu dalšímu ruskému vzdušnému útoku, který způsobil několik požárů a zasáhl i čerpací stanici. Kvůli náletům byla dočasně pozastavena příměstská vlaková doprava. Rusko tvrdí, že útok cílil na energetickou a obranou infrastrukturu i logistická centra ukrajinské armády. Unie státních zástupců se přidala k dřívější kritice premiéra Andreje Babiše, který mluvil o takzvané justiční mafii v souvislosti se svým stíháním v kauze Čapí hnízdo. Žalobci označili jeho slova za nepodložená a varují, že podobné výroky mohou narušit důvěru veřejnosti v právní stát. Podobně se dříve vyjádřili i Soudcovská unie a Česká advokátní komora. Evropská komise navrhla Maďarsku uvolnit přes 4 miliardy eur z

Nelíbil se mu způsob, jakým k ní došlo. A na závěr něco pro fandy medicíny, do Náchoda dorazil speciální kamion vybavený jako moderní operační sál. Lékaři si v něm mohli vyzkoušet nejnovější operační postupy na tělech, která byla pro výuku posmrtně darována. Výhodou mobilního sálu je, že cestuje za lékaři, takže ti nemusí nikam dojíždět. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 15 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě polojasno a 13. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. Na dálnici D2 na 3. kilometru ve směru na Brno bourá nákladní vozidlo, neprůjezdný je pravý pruh, provoz je zpomalený, na místě je zvýšená opatrnost. V Praze na jižní spojce se srazilo nákladní auto s osobním vozem, provoz je hustý a částečně blokovaný, zdržení trvá už přes půl hodiny. Na silnici 48 u Radostína na Havlíčkobrodsku probíhají po nehodě záchranné a vyprošťovací práce, jeden jízdní pruh je uzavřený. Na silnici 55 u Majetína na Olomoucku je po nehodě vozovka zúžená na jeden pruh, očekává se silný provoz. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, řidiči by se měli obrnit trpělivostí. Na dálnici D48 u Třanovic se opravují dělatační závěry na mostě, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

Krátké zprávy. Ucifal u mikrofonu Čet rádia, jsem rád, že jste s námi. Co se děje doma i ve světě? Žalobci kritizují premiéra Babiše za výroky o justici. Sněmovna bude moci znovu jednat i hlasovat v noci. Evropská unie chystá pro Maďarsko miliardovou pomoc z kohezních fondů. Kyjev v noci znovu čelil ruskému leteckému útoku. Poslanec ANO čelí otázkám kolem výhodného nájmu bytu od městské firmy. A teď sport, čeští fotbalisté se chystají na start elitní divizi Ligy národů. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze jasno a 16 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě polojasno a 13. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 21. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. Na dálnici D2 na 3. kilometru ve směru na Brno bourá nákladní vozidlo, neprůjezdný je pravý pruh, provoz je zpomalený, na místě je zvýšená opatrnost. V Praze na jižní spojce se srazilo nákladní auto s osobním vozem, provoz je hustý a částečně blokovaný, zdržení trvá už přes půl hodiny. Na silnici 48 u Radostína na Havlíčkobrodsku probíhají po nehodě záchranné a vyprošťovací práce, jeden jízdní pruh je uzavřený. Na silnici 55 u Majetína na Olomoucku je po nehodě vozovka zúžená na jeden pruh, očekává se silný provoz. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, řidiči by se měli obrnit trpělivostí. Na dálnici D48 u Třanovic se opravují dělatační závěry na mostě, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

what you damn.

0: ten olejový filtr musíš utáhnout klíčem, jinak ti to na příjezdové cestě udělá černou kaluž.
1: To mi vysvětlíš potom. Teď je totiž za 20 minut jedna. Přeju hezké odpoledne z Četrádia. Venku máme polojasno a 16 stupňů.
0: No jo, vyleze to ještě na 18, ale ty tady kmitáš a nechceš mě nechat domluvit.
1: Protože chci stihnout oslavence. Dneska má narozeniny zpěvák Bruce Springsteen i španělská hvězda Julio Iglesias.
0: A já doufal v další hrnek kafe.
1: Kafe počká, bucouši.
0: Tak povídej.
1: Iglesias oslavuje 83 let a málo kdo ví, že v mládí chytal v bráně za fotbalový Real Madrid.
0: No vidíš. Tomíče vzal do ruky kytaru a prodal miliony desek po celém světě.
1: Bruce Springsteen má 77. Ten na koncertech řádí běžně i 4 hodiny.
0: To zní šíleně.
1: Tebe zničí i schody do patra. Já po vysílání stejně hned běžím domů zkoušet nový recept na dýňovou polévku.
0: Vlasti, stůj na zemi. 13 hodin jsou zprávy Čet rádia, tak nejdřív pust pořádnou kytarovou pecku.

ti lascio. Adesso che posso.

Je 13 hodin. Dobré odpoledne. Lucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. To byste dnes neměli minout? Žalobci se ostře ohrazují proti slovům premiéra Babiše o justici. Sněmovna se vrací k možnosti jednat i v noci. Evropská unie chystá pro Maďarsko miliardovou pomoc. Poslanecká sněmovna se vrací k možnosti jednat a hlasovat o zákonech i v noci. O změně rozhodla vládní koalice na návrh šéfky klubu ANO Taťány Malé, která to zdůvodnila velkým množstvím zákonů, které chce koalice ještě do konce volebního období stihnout schválit. Poslanec a šéf krajské organizace ANO Jan Richter si 5 let pronajímal byt od chomutovské městské firmy, jejíž dozorčí radě sám předsedá. Za celou dobu užívání zaplatil na nájmu jen 35 tisíc korun, protože si od částky odečetl náklady na opravy bytu. Případ vyvolává otázky o možném střetu zájmů. Unie státních zástupců se přidala k dřívější kritice premiéra Andreje Babiše, který mluvil o takzvané justiční mafii v souvislosti se svým stíháním v kauze Čapí hnízdo. Žalobci označili jeho slova za nepodložená a varují, že podobné výroky mohou narušit důvěru veřejnosti v právní stát. Podobně se dříve vyjádřili i Soudcovská unie a Česká advokátní komora. Evropská komise navrhla Maďarsku uvolnit přes 4 miliardy eur z kohezních fondů, což odpovídá více než 100 miliardám korun. Země by se zároveň měla vrátit k plnému čerpání z unijních programů Erasmus Plus a Horizon Europe. Komise ocenila kroky nové maďarské vlády v čele s Péterem Magyarem, které podle ní vedly k posílení právního státu. Ukrajinská metropole Kyjev čelila v noci na středu dalšímu ruskému vzdušnému útoku, který způsobil několik požárů a zasáhl i čerpací stanici. Kvůli náletům byla dočasně pozastavena příměstská vlaková doprava. Rusko tvrdí, že útok cílil na energetickou a obranou infrastrukturu i logistická centra ukrajinské armády. A teď sport. Čeští fotbalisté vstupují do elitní divize Ligy národů, i když postup do ní vybojoval ještě bývalý trenér Ivan Hašek, zatímco týmu teď velí Španěl Santi Denia. Hašek v rozhovoru řekl, že výměna kapitána reprezentace byla podle něj chybou a nelíbil se mu z

a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Dopravní servis, odpolední vydání. Bucifal u mikrofonu. V Praze na jižní spojce došlo před hodinou k nehodě nákladního vozidla. Provoz je silný a vozidla částečně blokují vozovku. Na dálnici D2 na 2. kilometru ve směru na Brno havarovalo nákladní auto, pravý jízdní pruh je neprůjezdný, projíždějte opatrně. Na dálnici D1 mezi 51. a 57. kilometrem ve směru na Brno se před chvílí střetla dvě osobní auta, provoz je omezený. Na silnici 25 u Jáchymova na Karlovarsku se srazilo osobní auto s motocyklem, na místě zasahují záchranné složky. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů mostu, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla odpolední doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

Krátké zprávy. Lucifal u mikrofonu, vítejte u krátkých zpráv. Ve zprávách dnes. Žalobci kritizují premiéra Babiše za výroky o justici. Sněmovna bude moci znovu jednat i hlasovat v noci. Evropská unie chystá pro Maďarsko miliardovou pomoc z kohezních fondů. Kyjev v noci znovu čelil ruskému leteckému útoku. Poslanec ANO čelí otázkám kolem výhodného nájmu bytu od městské firmy. A teď sport, čeští fotbalisté se chystají na start v elitní divizi Ligy národů. Počasí. Vakneme, jak je venku. Aktuálně máme polojasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 14. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 21. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Dopravní servis, odpolední vydání. Lucifal u mikrofonu. V Praze na jižní spojce došlo před hodinou k nehodě nákladního vozidla. Provoz je silný a vozidla částečně blokují vozovku. Na dálnici D2 na druhém kilometru ve směru na Brno havarovalo nákladní auto, pravý jízdní pruh je neprůjezdný, projíždějte opatrně. Na dálnici D1 mezi 51. a 51.7. kilometrem ve směru na Brno se před chvílí střetla dvě osobní auta, provoz je omezený. Na silnici 25 u Jáchymova na Karlovarsku se srazilo osobní auto s motocyklem, na místě zasahují záchranné složky. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín pokračuje oprava dilatačních závěrů mostu, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla odpolední doprava. Lucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

0: Dobré odpoledne z Czech Rádia, za 20 minut dvě jsme tu my dva.
1: Venku je polojasno a 18 stupňů, tak rovnou k věci.
0: Už jsi někdy slyšel o podzemních prostorách Zégrot v Rakousku, kde vzniklo obří podzemní jezero?
1: Něco málo.
0: Býval to Sádrovcový důl, jenže v roce 1912 tam při odstřelu prorazili stěnu a nahrnula se tam voda.
1: Takže pořádný vytopení.
0: Vznikla z toho obří zatopená jeskyně a za druhé světové války to nacisté vyčerpali a tajně tam montovali proudové stíhačky.
1: Stavět letadla v temné nora pod zemí, to je vážně ujetý nápad.
0: Byli schovaní před bombardováním. Dneska tam lidi jezdí na lodičkách a já bych se tam hned podívala.
1: Já tedy ne.
0: Proč ne?
1: Do zatopeného dolu mě nikdo nedostane, já mám dost nervy, i když mi doma v koupelně praskne stoupačka.
0: Ty jsi hrozný hrdina. Ve 14 hodin zazní zprávy Czech Rádia a do té doby rozjedeme pořádný rok.

Je 14 hodin. Dobré odpoledne s Čet rádiem. Tady Bucifal a mám pro vás čerstvé zpravodajství. Co se děje doma i ve světě? Žalobci se ostře ohrazují proti slovům premiéra Babiše o justici. Sněmovna se vrací k možnosti jednat i v noci. Evropská unie chystá pro Maďarsko miliardovou pomoc. Poslanec a šéf krajské organizace ANO Jan Richter si 5 let pronajímal byt od chomutovské městské firmy, v jejíž dozorčí radě sám předsedá. Za celou dobu užívání zaplatil na nájmu jen 35 tisíc korun, protože si od částky odečetl náklady na opravy bytu. Případ vyvolává otázky o možném střetu zájmu. Evropská komise navrhla Maďarsku uvolnit přes 4 miliardy eur z kohezních fondů, což odpovídá více než 100 miliardám korun. Země by se zároveň měla vrátit k plnému čerpání z unijních programů Erasmus Plus a Horizon Europe. Komise ocenila kroky nové maďarské vlády v čele s Péterem Magyarem, které podle ní vedly k posílení právního státu. Unie státních zástupců se přidala k dřívější kritice premiéra Andreje Babiše, který mluvil o takzvané justiční mafii v souvislosti se svým stíháním v kauze Čapí hnízdo. Žalobci označili jeho slova za nepodložená a varují, že podobné výroky mohou narušit důvěru veřejnosti v právní stát. Podobně se dříve vyjádřili i Soudcovská unie a Česká advokátní komora. Poslanecká sněmovna se vrací k možnosti jednat a hlasovat o zákonech i v noci. O změně rozhodla vládní koalice na návrh šéfky klubu ANO Taťány Malé, která to zdůvodnila velkým množstvím zákonů, které chce koalice ještě do konce volebního období stihnout schválit. Ukrajinská metropole Kyjev čelila v noci na středu dalšímu ruskému vzdušnému útoku, který způsobil několik požárů a zasáhl i čerpací stanici. Kvůli náletům byla dočasně pozastavena příměstská vlaková doprava. Rusko tvrdí, že útok cílil na energetickou a obranou infrastrukturu i logistická centra ukrajinské armády. A teď sport. Čeští fotbalisté vstupují do elitní divize Ligy národů, i když postup do ní vybojoval ještě bývalý trenér Ivan Hašek, zatímco týmu teď velí Španěl Santi Denia. Hašek v rozhovoru řekl, že výměna kapitána reprezentace byla podle něj chybou a nelíbil se mu způsob, jakým k ní došlo. A na závěr něco pro fandy medicíny, do Náchoda dorazil speciální kamion vybavený jako moderní operační sál. Lékaři si v něm mohli vyzkoušet nejnovější operační postupy na tělech, která byla pro výuku posmrtně darována. Výhodou mobilního sálu je, že cestuje za lékaři, takže ti nemusí nikam dojíždět. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně zataženo a 17, Ostravě polojasno a 15. Do večera bude zataženo.

Praze došlo před chvílí k nehodě, na vozovce zůstává překážka, řidiči tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D0 na 29. kilometru ve směru na dálnici D1 havarovala dvě osobní vozidla, neprůjezdný je levý pruh a tvoří se kolona. U obce Sebranice na silnici 43 je komunikace kvůli vážné nehodě zcela uzavřená, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, uzavírka by měla trvat do 17. hodiny a půl. Na dálnici D2 na 3. kilometru ve směru na Brno havarovala tři nákladní vozidla, neprůjezdný je pravý pruh. Na dálnici D48 mezi 64. kilometrem směrem na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 dál probíhá rekonstrukce, řidiči by měli počítat s koloněmi a raději volit jiný sjezd, práce potrvají ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pojďme na rychlý přehled. Co byste dnes neměli minout? Žalobci kritizují premiéra Babiše za výroky o justici. Sněmovna bude moci znovu jednat i hlasovat v noci. Evropská unie chystá pro Maďarsko miliardovou pomoc z kohezních fondů. Kyjev v noci znovu čelil ruskému leteckému útoku. Poslanec ANO čelí otázkám kolem výhodného nájmu bytu od městské firmy. A teď sport. Čeští fotbalisté se chystají na start v elitní divizi Ligy národů. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě polojasno a 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 21. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Bucifal u mikrofonu, odpolední doprava v kostce. Na silnici v Praze došlo před chvílí k nehodě, na vozovce zůstává překážka, řidiči tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D0 na 29. kilometru ve směru na dálnici D1 havarovala dvě osobní vozidla, neprůjezdný je levý pruh a tvoří se kolona. U obce Sebranice na silnici 43 je komunikace kvůli vážné nehodě zcela uzavřená, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, uzavírka by měla trvat do 17. hodiny a půl. Na dálnici D2 na 3. kilometru ve směru na Brno havarovala tři nákladní vozidla, neprůjezdný je pravý pruh. Na dálnici D48 mezi 64. kilometrem směrem na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 dál probíhá rekonstrukce, řidiči by měli počítat s koloněmi a raději volit jiný sjezd, práce potrvají ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

0: Venku je polojasno, těch 18 stupňů ujde, ale z auta na mě stejně dýchal podzim.
1: Dobré odpoledne z Čet Rádia, máme 14.40.
0: Dneska mi káva chutná nějak lépe, asi tím zářijovým vzduchem.
1: No tak sláva. Když už jsi tak spokojený, mám tip na výlet. Vodní nádrž Vojtka na Liberecku.
0: Vojtka, jo. Tam u Mníšku.
1: Jo. Je tam klid, krásná žulová hráz z počátku 20. století a skvělá procházka kolem vody v lesích.
0: To já pamatuju, jak jsem tam s Károu nedojel, protože mi v kopci zasnul motor a musel jsem čekat na odtahovku celé odpoledne, než pánovi vystydla polévka. Všude samé jehličí, já v sandálech a v kufru jenom stará deka po dědovi a studený čaj v termosce, chuj tajbo.
1: Bucane, zabrzdi. O tvojí škodovce to není.
0: No jo.
1: Pěšci tam mají super okruh a na podzim je tam kolem přehrady nádherně.
0: Pro běhání nemám pochopení, ale vodní stavba je to poctivá, to uznávám.
1: Bezva. Teď bych tam posluchačům pustila nějaký rychlý pop, ať to odsejpá.
0: Ani nápad. Pořádný kytarový odpal.
1: 15 hodin jsou stejně zprávy Čet Rádia, tak tam před nimi bouchneme můj popový rytmus, já vyhrála.

Je 15 hodin. Příjemné odpoledne. U mikrofonu Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Vláda přichází s mimořádným příspěvkem pro důchodce. Americká imigrační služba čelí dalšímu incidentu s postřelením muže. V pražské škole se rozšířila nákaza mezi žáky. Vláda schválila mimořádný jednorázový příspěvek 2000 korun pro důchodce jako reakci na nedostatečnou valorizaci. Od ledna se navíc průměrný starobní důchod zvýší o 304 koruny měsíčně a poprvé překročí hranici 22 000 korun. Sociolog Daniel Prokop upozorňuje, že jde spíš o nouzové řešení problému, na který dlouhodobě upozorňoval. V pražském újezdu nad Lesy potvrdili hygienici nákazu salmonelozou u 4 žáků Masarykovy základní školy. Nemocných dětí je už přes 240 a potíže hlásí i 10 dospělých. Škola proto zvažuje prodloužení volna a uzavření další budovy. Na silnici mezi Brnem a Svitavami se ve středu poblíž Krhova na Boskovicku staly během jediného dne 2 smrtelné dopravní nehody. Ráno zemřel 20-letý řidič osobního auta, odpoledne pak zahynul další člověk. Silnice musela být kvůli oběma tragédiím opakovaně uzavřena. Ve Spojených státech vyvolal pozornost další incident imigrační a celní služby, jejíž příslušník při zásahu postřelil muže z Venezuely. Zasahující agent přitom neměl zapnutou kameru na těle, záznam ze zákroku tak chybí. Podobné případy podle listu Washington Post dál prohlubují pochybnosti o profesionalitě a důvěryhodnosti amerických bezpečnostních složek. Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák prohlásil, že armáda země je připravena chránit spojence v případě vojenského napadení. Zároveň dodal, že v podmínkách takzvané hybridní války je třeba postupovat uvážlivě. Jeho slova přišla poté, co opozice premiéru Ficovi vyčítala, že zpochybnil slovenský závazek ke kolektivní obraně NATO. A teď sport. Hokejisté Liberce slaví první výhru v nové extraligové sezóně, když zvítězili na ledě mistrovských Pardubic 5-4. Trenér poražených Filip Pešán přiznal, že jeho tým prohrává především osobní souboje. A na závěr trochu odlehčení ze zoo. Hodonínská zoologická zahrada otevřela novou papouští stezku, která vede kolem 6 voliér poblíž pavilonu opic. Návštěvníci tak mohou pozorovat barevné ptáky z bezprostřední blízkosti, přičemž stezka vznikla za plného provozu zoo. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Tady Bucifal, jak se dnes odpoledne jezdí. Na silnici 43 u obce Sebranice na Blanensku došlo před chvílí k nehodě, provoz tam vedou záchranné a vyprošťovací práce a jízda je možná jen jedním pruhem.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, vítejte u nás. Hlavní události v kostce. Vláda schválila jednorázový příspěvek pro důchodce. Americký imigrační úřad řeší další incident s postřelením muže při zásahu. Slovenský ministr obrany mluví o připravenosti bránit spojence v NATO. V pražské škole se mezi žáky rozšířila salmoneloza. Na silnici mezi Brnem a Svitavami si vyžádali dvě nehody lidské životy. A teď sport. Hokejisté Liberce vybojovali první výhru v sezóně na ledě Pardubic. Počasí. Co obloha, jak se tváří? Aktuálně máme polojasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 21. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Tady Bucifal, jak se dnes odpoledne jezdí. Na silnici 43 u obce Sebranice na Blanensku došlo před chvílí k nehodě, provoz tam vedou záchranné a vyprošťovací práce a jízda je možná jen jedním pruhem. Na dálnici D6 na 122. kilometru ve směru na Cheb brání nehoda provozu v části vozovky. V obce Vidochov na silnici 16 v okrese Jičín se stala nehoda osobního auta s autobusem, na místě je překážka a řidiči musí projíždět opatrně. Do konce září trvá na dálnici D48 oprava dělatačních závěrů na mostě nad Třanovicemi ve směru na Český Těšín. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme právě za 20 minut 4.
1: Pucane, ty se tváříš, jako by ti v tom hrnku zhořkla i ta tvoje milovaná káva.
0: Nezhořkla, náhodou je výborná. A venku máme celkem příjemné polojasno a 18 stupňů.
1: Aha.
0: Každopádně v Hodoníně otevřeli v zoologické zahrádce novou papouští stezku, prý přímo u opic.
1: Přímo u opic?
0: Jo, postavili tam 6 voliér a lidi můžou koukat na ty barevné ptáky úplně zblízka.
1: To musí být příšerný hluk, zvoucí papoušci a do toho ječící opice, to bych tam nevydržela ani minutu.
0: To bych neřekl, podle mě je to nádhera, takový kousek džungle za plotem.
1: Akorát, že z toho hluku dostaneš migrénu.
0: Mě by papoušci rozhodně nevadili.
1: To ne.
0: Vadili by ti opičáci, ne ptáci.
1: Obojí dohromady je katastrofa a neuhneš ani o milimetr. V 16 hodin jsou zprávy Čet rádia, tak ten tvůj ptačí ráj radši přeruším pořádným nářezem.

Býval u nás v podkroví, voníval terpentínem, a že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země, v očích jak v šachtě do světlíku. Každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí. Všechny jsme dobře znali, jenže když malíř

Kdo chce být doma prorokem, raději ať řekne amen. Malíři často do oken, z ulice vletěl kámen. Dočeká chvál současníků, ztratí se v prostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř

Je 16 hodin. Dobré odpoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. Pojďme na to nejdůležitější. Vláda přichází s mimořádným příspěvkem pro důchodce. Americká imigrační služba čelí dalšímu incidentu s postřelením muže. V pražské škole se rozšířila nákaza mezi žáky. Na silnici mezi Brnem a Svitavami se ve středu poblíž Krhova na Boskovicku staly během jediného dne dvě smrtelné dopravní nehody. Ráno zemřel 20-letý řidič osobního auta, odpoledne pak zahynul další člověk. Silnice musela být kvůli oběma tragédiím opakovaně uzavřena. V pražském újezdu nad Lesy potvrdili hygienici nákazu salmonelozou u 4 žáků Masarykovy základní školy. Nemocných dětí je už přes 240 a potíže hlásí i 10 dospělých. Škola proto zvažuje prodloužení volna a uzavření další budovy. Vláda schválila mimořádný jednorázový příspěvek 2000 korun pro důchodce jako reakci na nedostatečnou valorizaci. Od ledna se navíc průměrný starobní důchod zvýší o 304 koruny měsíčně a poprvé překročí hranici 22 000 korun. Sociolog Daniel Prokop upozorňuje, že jde spíš o nouzové řešení problému, na který dlouhodobě upozorňoval. Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák prohlásil, že armáda země je připravena chránit spojence v případě vojenského napadení. Zároveň dodal, že v podmínkách tzv. Hybridní války je třeba postupovat uvážlivě. Jeho slova přišla poté, co opozice premiéru Ficovi vyčítala, že zpochybnil slovenský závazek ke kolektivní obraně NATO. Ve Spojených státech vyvolal pozornost další incident imigrační a celní služby, jejíž příslušník při zásahu postřelil muže z Venezuely. Zasahující agent přitom neměl zapnutou kameru na těle, záznam ze zákroku tak chybí. Podobné případy podle listu Washington Post dál prohlubují pochybnosti o profesionalitě a důvěryhodnosti amerických bezpečnostních složek. A teď sport. Hokejisté Liberce slaví první výhru v nové extraligové sezóně, když zvítězili na ledě mistrovských Pardubic 5-4. Trenér poražených Filip Pešán přiznal, že jeho tým prohrává především osobní souboje. A na závěr trochu odlehčení ze zoo. Hodonínská zoologická zahrada otevřela novou papouští stezku, která vede kolem 6 voliér poblíž pavilonu opic. Návštěvníci tak mohou pozorovat barevné ptáky z bezprostřední blízkosti, přičemž stezka vznikla za plného provozu zoo. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, Brně zataženo a 18, Ostravě polojasno a 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Odpolední doprava s Bucifalem. Na dálnici D6 u sjezdu exit 16 směrem na Karlovy Vary došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, vozidla tvoří překážku na vozovce, projíždí se zde se zvýšenou opatrností. V Dolním Radechově na Náchodsku se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut v ulici Náchodská, provoz je omezený. V Plzni v ulici Ukrajinská probíhá vyšetřování nehody, na místě zůstává překážka a doprava je zpomalená. Ve Svitavech v ulici u Tří mostů brzdí provoz další nehoda dvou vozidel, i tady je nutná zvýšená opatrnost. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě u Třanovic, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 probíhá přestavba křižovatky, v místě je třeba počítat s koloně až do poloviny října příštího roku. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik k silnicím.

Krátké zprávy. Cifal u mikrofonu, krátké zprávy Čet rádia začínají. Se děje doma i ve světě? Vláda schválila jednorázový příspěvek pro důchodce. Americký imigrační úřad řeší další incident s postřelením muže při zásahu. Slovenský ministr obrany mluví o připravenosti bránit spojence v NATO. V pražské škole se mezi žáky rozšířila salmonelóza. Na silnici mezi Brnem a Svitavami si vyžádali dvě nehody lidské životy. A teď sport. Hokejisté Liberce vybojovali první výhru v sezóně na ledě Pardubic. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě polojasno a 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, pondělí a v úterý mohavo, teploty kolem 21. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Dopravní servis. Odpolední doprava s Bucifalem. Na dálnici D6 u sjezdu exit 16 směrem na Karlovy Vary došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, vozidla tvoří překážku na vozovce, projíždí se zde se zvýšenou opatrností. V Dolním Radechově na Náchodsku se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut v ulici Náchodská, provoz je omezený. V Plzni v ulici Ukrajinská probíhá vyšetřování nehody, na místě zůstává překážka a doprava je zpomalená. Ve Svitavech v ulici u Tří mostu brzdí provoz další nehoda dvou vozidel, i tady je nutná zvýšená opatrnost. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě u Třanovic, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 probíhá přestavba křižovatky, v místě je třeba počítat s koloně až do poloviny října příštího roku. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Bucifal.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme 16.40.
1: Ty se tváříš, jako bys zase někde ztratil klíčky od káry.
0: Nezaložil, jen jsem se zamyslel. To se ti nikdy nestalo?
1: Venku je aspoň slušných 18 stupňů, polojasno, tak nekaž nálady.
0: Jasně, jasně. Co jsi mi to nesla, celou cestu jsi s tím mávala.
1: Sandra Hüller. Nový film Rose, černobílý, a ona hraje ženu, co se v 17. století vydává za muže.
0: To zní jako pořádná herecká puška, nejenom kostým.
1: Přesně proto na to chci jít, ta ženská hra je jako by dýchala.
0: A druhá věc, co máš v kapse?
1: Pokáč. Nový singl o hokeji a na podzim jede turné, poprvé s živou kapelou.
0: No vidíš, to se mi líbí víc než ten černobílý film, klub s kytarou a hokejová hymna.
1: Jasně, protože ty bys nejradši poslouchal jen kytaru a měl klid.
0: To bych neřekl, jen mi ten hokej přijde bližší než 17. století.
1: Tak co teď pustíme? Něco klidného na doladění odpoledne.
0: Ne, dáme něco z ránou, ať se ti tam ten hokej rozjede rovnou v žilách.
1: Knoflík mám já, tak jede klidná kytara a je to.
0: Vlasti, to se nepočítá, sáhla jsi tam dřív, než já domluvil.
1: No a vyhrálo to. 17 hodin jsou zprávy Čet rádia. Do té doby si užij mou klidnou volbu.

Je 17 hodin. Dobré odpoledne. Tady Bucifal, věnujte mi pár minut a budete vědět, co se děje. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Vláda přichází s mimořádným příspěvkem pro důchodce. Americká imigrační služba čelí dalšímu incidentu s postřelením muže. V pražské škole se rozšířila nákaza mezi žáky. Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák prohlásil, že armáda země je připravena chránit spojence v případě vojenského napadení. Zároveň dodal, že v podmínkách tzv. Hybridní války je třeba postupovat uvážlivě. Jeho slova přišla poté, co opozice premiéru Ficovi vyčítala, že zpochybnil slovenský závazek ke kolektivní obraně NATO. Vláda schválila mimořádný jednorázový příspěvek 2000 korun pro důchodce jako reakci na nedostatečnou valorizaci. Od ledna se navíc průměrný starobní důchod zvýší o 304 koruny měsíčně a poprvé překročí hranici 22 000 korun. Sociolog Daniel Prokop upozorňuje, že jde spíš o nouzové řešení problému, na který dlouhodobě upozorňoval. Ve Spojených státech vyvolal pozornost další incident imigrační a celní služby, jejíž příslušník při zásahu postřelil muže z Venezuely. Zasahující agent přitom neměl zapnutou kameru na těle, záznam ze zákroku tak chybí. Podobné případy podle listu Washington Post dál prohlubují pochybnosti o profesionalitě a důvěryhodnosti amerických bezpečnostních složek. V pražském újezdu nad Lesy potvrdili hygienici nákazu salmonelozou u 4 žáků Masarykovy základní školy. Nemocných dětí je už přes 240 a potíže hlásí i 10 dospělých. Škola proto zvažuje prodloužení volna a uzavření další budovy. Na silnici mezi Brnem a Svitavami se ve středu poblíž Krhova na Boskovicku staly během jediného dne 2 smrtelné dopravní nehody. Ráno zemřel 20-letý řidič osobního auta, odpoledne pak zahynul další člověk. Silnice musela být kvůli oběma tragédiím opakovaně uzavřena. A teď sport. Hokejisté Liberce slaví první výhru v nové extraligové sezóně, když zvítězili na ledě mistrovských Pardubic 5-4. Trenér poražených Filip Pešán přiznal, že jeho tým prohrává především osobní souboje. A na závěr trochu odlehčení ze zoo. Hodonínská zoologická zahrada otevřela novou papouští stezku, která vede kolem 6 voliér poblíž pavilonu opic. Návštěvníci tak mohou pozorovat barevné ptáky z bezprostřední blízkosti, přičemž stezka vznikla za plného provozu zoo. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně polojasno a 17, v Ostravě jasno a 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Bucifal a odpolední provoz na silnicích. Na dálnici D1 u Stoletna 95. kilometru ve směru na Ostravu došlo před chvílí k nehodě. Na místě je překážka v části vozovky, provoz je omezený. V Plzni v ulici Skrňanská se před chvílí stala nehoda, probíhá vyšetřování a doporučuje se zvýšená opatrnost. V Brně v ulici Kaštanová havarovala 2 osobní auta, překážka zasahuje do vozovky. V obci Jablonné v Podještědí na silnici 13. se řeší nehoda osobního auta s motocyklem, na místě probíhá šetření. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba, v úseku u sjezdu Brno centrum je třeba počítat s koloně a zdrženími. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucifal z Čet Rádia.

Krátké zprávy. Bucefal je tu s rychlým přehledem zpráv. O čem se dnes mluví? Vláda schválila jednorázový příspěvek pro důchodce. Americký imigrační úřad řeší další incident s postřelením muže při zásahu. Slovenský ministr obrany mluví o připravenosti bránit spojence v NATO. V pražské škole se mezi žáky rozšířila salmonelóza. Na silnici mezi Brnem a Svitavami si vyžádali dvě nehody lidské životy. A teď sport. Hokejisté Liberce vybojovali první výhru v sezóně na ledě Pardubic. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně polojasno a 17, v Ostravě jasno a 15. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pátek až v neděli zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni, pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 21. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Bucefal a odpolední provoz na silnicích. Na dálnici D1 u Stoletna 95. kilometru ve směru na Ostravu došlo před chvílí k nehodě. Na místě je překážka v části vozovky, provoz je omezený. V Plzni v ulici Skrňanská se před chvílí stala nehoda, probíhá vyšetřování a doporučuje se zvýšená opatrnost. V Brně v ulici Kaštanová havarovala dvě osobní auta, překážka zasahuje do vozovky. Obce Jablonné v Podještědí na silnici 13. se řeší nehoda osobního auta s motocyklem, na místě probíhá šetření. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba, v úseku u sjezdu Brno centrum je třeba počítat s koloně a zdrženími. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucefal z Čet Rádia.

0: Dobrý podvečer z Čet rádia, za 20 minut 6 vás zdraví Bucifal a Vlasta, já s horkým hrnkem kávy v ruce.
1: Venku máme polojasno a 18 stupňů, tak neusínej a rovnou mluv.
0: Mám tu skvělé čtení na večer, román Slepota od nobelisty José Saramago.
1: Saramago? To je ten chlap, co nepíše uvozovky a věty táhne přes 3 stránky.
0: No jo, ale ten děj tě úplně pohltí, ve městě vypukne zvláštní epidemie a všichni lidé ze dne na den oslepnou.
1: To zní dost ponuře.
0: Všechny nakažené zavřou do starého blázince a vláda nad nimi umyje ruce, jenže manželka jednoho doktora zrak nestratí.
1: Ta to tam celé zachrání.
0: Že spíš se snaží v té hromadě sobectví a svrabu zůstat člověkem.
1: Takže večer plný deprese.
0: Ale kdepak je to geniální ukázka toho, jak tenká je lidská kultivovanost, když jde o holé přežití.
1: Já si radši pustím komedii.
0: Jak chceš, mě ta syrová lidskost prostě baví.
1: To vidím.
0: 6 hodin zprávy a teď hudba.

0: Je 18 hodin.
1: Pěkný večer vám všem. Od mikrofonu Čet rádia zdraví Vlasta, zprávy začínají. To se děje doma i ve světě. Rusko i Ukrajina prý mají zájem o dílčí příměří kolem energetiky a obilí, Donald Trump zvažuje podpořit zákaz vývozu americké nafty a prezident Pavel znovu vyzval svět, aby neuznával ruskou anexi Krymu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem na okraj Valného shromáždění OSN uvedl, že Moskva i Kyjev projevují zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a vývozu obilí. Jednání proběhlo ve středu na okraj všeobecné rozpravy OSN. Americký prezident Donald Trump naznačil, že by podpořil zákaz vývozu nafty ze Spojených států, na což ho tlačí republikánští zákonodárci kvůli vysokým cenám před podzimními volbami do kongresu. Odborníci ale varují, že by to sice snížilo ceny doma, avšak ve zbytku světa by nafta naopak prudce zdražila. Vláda kromě pravidelné lednové valorizace přidá důchodcům i jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Průměrný starobní důchod od nového roku vzroste o 304 koruny měsíčně a překročí hranici 22 000 korun. Sociolog Daniel Prokop mimořádný příspěvek označuje spíše za nouzové, ale v dané situaci pochopitelné řešení. Prezident Petr Pavel na summitu tzv. Krymské platformy vyzval mezinárodní společenství, aby dál neuznávalo ruskou anexi Krymu. Podle něj jde o hrubé porušení čárty OSN i zásad suverenity, které navíc páchá stálý člen Rady bezpečnosti. Strážníci v Plzni odhalili 57-letého řidiče, který dlouhodobě parkoval na místech vyhrazených pro invalidy s kartou patřící jeho zesnulé matce. Podfuk muže nakonec prozradila běžná kontrola dokladů. A teď sport. Hokejisté Sparty poprvé od roku 2021 prohráli svůj úvodní domácí zápas nové sezony Extraligy, když podlehli Mladé Boleslavi 3-5. Trenér Patrik Augusta byl s výkonem svého týmu výrazně nespokojený a nešetřil kritikou ani vůči samotným hráčům. Na závěr dobrá zpráva ze světa sportu. Afghánská cyklistka Fariba Hashimiová vybojovala na asijských hrách v Japonsku stříbrnou medaili v silničním závodě s hromadným startem. Kdysi se musela na kole tajně převlékat za chlapce, dnes doufá, že její úspěch povzbudí další ženy v Afghánistánu ovládaném Talibánem.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě jasno a 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Než zaparkujete, ještě večerní doprava od Vlasty. Na dálnici D5 směrem na Prahu došlo hned ke dvěma nehodám těsně za sebou, na 7. a 8. kilometru, obě před chvílí. Provoz je tam omezený, na místě zůstává překážka na vozovce, počítejte se zvýšenou opatrností. Na pražském okruhu D0 na 61. kilometru ve směru na D1 havarovalo nákladní auto s osobním vozem, také tam vznikla překážka. V Brně na ulici Jihlavská se stala nehoda dvou osobních aut, provoz může být omezený v celé šířce vozovky. A v Praze na Šolínově ulici došlo k nehodě autobusu s osobním vozem, i tady je vozovka částečně blokovaná. Na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna pokračuje rekonstrukce, v místě exitu 196B směrem na Prahu se tvoří kolony, počítejte s tím dlouhodobě. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem u Třanovic se opravují dilatační závěry mostu, omezení platí do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Vlasta vám přeje, ať vás dnes večer nic nezdrží.

0: Příběh dne.
1: Bylo to za druhé světové války, kdy hollywoodská herečka Hedy Lamarrová, považovaná tehdy za jednu z nejkrásnějších žen na plátně, trávila večery jinak, než by čekal kdokoliv z jejich fanoušků. Místo mejdanů seděla doma nad rýsovacím prknem a přemýšlela, jak pomoci bojujícím spojencům. Torpéda naváděná rádiem totiž šlo snadno rušit, protože vysílala na jedné pevné frekvenci. Hedy se s hudebním skladatelem Georgem Antailem spojila a společně vymysleli systém, který frekvenci neustále a nepředvídatelně přeskakoval, takže nepřítel signál nemohl zablokovat. Nápad na takzvané rozprostřené spektrum si nechali v roce 1942 patentovat, ale americké námořnictvo tehdy vynález odmítlo použít, prý byl na svou dobu příliš složitý na výrobu. Patent tiše propadl a Hedy se vrátila před kamery, kde ji svět dál znal jen jako krásnou tvář. Teprve o desítky let později, když technologie dozrála, si vývojáři uvědomili, jak geniální ten princip byl. Dnes stojí na stejném základu, jaký kdysi navrhla herečka od psacího stolu, mimo jiné Wi-Fi, Bluetooth i některé formy GPS, tedy technologie, bez kterých si dnešní svět neumíme představit. Hedy Lamarrová se uznání dočkala až v 90. letech, krátce před koncem života, kdy ji konečně ocenili jako vynálezkyni, nejen jako filmovou hvězdu. Její příběh nám připomíná, že skutečná chytrost se často skrývá tam, kde bychom ji nejméně čekali, a že trpělivost čas od času přinese ovoce i s velkým zpožděním.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Vlasta, vítejte u krátkých zpráv. Ve zprávách dnes. Rusko i Ukrajina podle amerického ministra zahraničí Rubia projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky a obilí. Donald Trump zvažuje podpořit zákaz vývozu americké nafty, což by prý zamíchalo světovým trhem. Prezident Pavel na summitu Krymské platformy vyzval mezinárodní společenství, aby dál neuznávalo ruskou anexi Krymu. Vláda k lednové valorizaci přidá důchodcům ještě jednorázový příspěvek. Plzeňský řidič dlouhodobě parkoval na místech pro invalidy s kartou po zesnulé matce. A teď sport. Hokejová Sparta poprvé po letech prohrála svůj úvodní domácí zápas sezony. Na závěr dobrá zpráva, afghánská cyklistka si na asijských hrách dojela pro historické stříbro.
0: Počasí.
1: Jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě jasno a 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přeháňky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 22. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Než zaparkujete, ještě večerní doprava od Vlasty. Na dálnici D5 směrem na Prahu došlo hned ke dvěma nehodám těsně za sebou, na 7. a 8. kilometru, obě před chvílí. Provoz je tam omezený, na místě zůstává překážka na vozovce, počítejte se zvýšenou opatrností. Na pražském okruhu D0 na 61. kilometru ve směru na D1 havarovalo nákladní auto s osobním vozem, také tam vznikla překážka. V Brně na ulici Jihlavská se stala nehoda dvou osobních aut, provoz může být omezený v celé šířce vozovky. A v Praze na Šolínově ulici došlo k nehodě autobusu s osobním vozem, i tady je vozovka částečně blokovaná. Na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna pokračuje rekonstrukce, v místě exitu 196B směrem na Prahu se tvoří kolony, počítejte s tím dlouhodobě. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem u Třanovic se opravují dilatační závěry mostu. Omezení platí do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Vlasta vám přeje, ať vás dnes večer nic nezdrží.

0: sedl bys do letadla, které smontoval zámečník ze starých trubek a plátna?
1: Ani nápad. Dobrý podvečer z Čet rádia, máme 18.40, venku zataženo, 18 stupňů a já jsem tak nevyspalý, že sotva pletu nohama.
0: To vidím, bucouši, vypadáš strašně. Ale konstruktér Metoděj Vlach do toho vlezl.
1: No jo. Mladé Boleslavy roku 1912.
0: Bez leteckého vzdělání.
1: Zámečník z fabriky, co si usmyslel, že bude lítat. Motor vytáhl ze starého auta a křídla potáhl plátnem.
0: Fakt. A nespadl?
1: Deže. Vyběhl na panskou louku, rozjel to a odlepil se od země. Proletěl se nad městem a v pořádku přistál.
0: Jo, to byla odvaha. Nebo šílenství.
1: Víš, vášeň. A to první česká mašina, co lítala s českým motorem i českým pilotem.
0: A ty bys neletěl?
1: Ani za nic. Lítání patří ptákům a do výšky mě nikdo nedostane.
0: Ty jsi hrozný strašpitel, bucane, vždyť je to skvělý hrdina.
1: No, ale rozumný člověk drží nohy na zemi. Přijít se nebudu, za chvíli jsou 19 hodin zprávy Čet rádia.
0: Nemáš pravdu, já bych do toho klepla hned. Hrajeme, ať se z té mrzutosti probereš.

0: Je 19 hodin.
1: Hezký večer. Vlasta u mikrofonu, tak co dnešek přinesl, hned se dozvíte. Pojďme na to nejdůležitější. Rusko i Ukrajina prý mají zájem o dílčí příměří kolem energetiky a obilí, Donald Trump zvažuje podpořit zákaz vývozu americké nafty a prezident Pavel znovu vyzval svět, aby neuznával ruskou anexi Krymu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem na okraj valného shromáždění OSN uvedl, že Moskva i Kyjev projevují zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a vývozu obilí. Jednání proběhlo ve středu na okraj všeobecné rozpravy OSN. Strážníci v Plzni odhalili 57-letého řidiče, který dlouhodobě parkoval na místech vyhrazených pro invalidy s kartou patřící jeho zesnulé matce. Podfuk muže nakonec prozradila běžná kontrola dokladů. Americký prezident Donald Trump naznačil, že by podpořil zákaz vývozu nafty ze Spojených států, na což ho tlačí republikánští zákonodárci kvůli vysokým cenám před podzimními volbami do kongresu. Odborníci ale varují, že by to sice snížilo ceny doma, avšak ve zbytku světa by nafta naopak prudce zdražila. Vláda kromě pravidelné lednové valorizace přidá důchodcům i jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Průměrný starobní důchod od nového roku vzroste o 304 koruny měsíčně a překročí hranici 22 000 korun. Sociolog Daniel Prokop mimořádný příspěvek označuje spíše za nouzové, ale v dané situaci pochopitelné řešení. Prezident Petr Pavel na summitu tzv. Krymské platformy vyzval mezinárodní společenství, aby dál neuznávalo ruskou anexi Krymu. Podle něj jde o hrubé porušení čárty OSN i zásad suverenity, které navíc páchá stálý člen Rady bezpečnosti. A teď sport. Hokejisté Sparty poprvé od roku 2021 prohráli svůj úvodní domácí zápas nové sezony Extraligy, když podlehli Mladé Boleslavi 3-5. Trenér Patrik Augusta byl s výkonem svého týmu výrazně nespokojený a nešetřil kritikou ani vůči samotným hráčům. Na závěr dobrá zpráva ze světa sportu. Afghánská cyklistka Fariba Hashimiová vybojovala na asijských hrách v Japonsku stříbrnou medaili v silničním závodě s hromadným startem. Kdysi se musela na kole tajně převlékat za chlapce, dnes doufá, že její úspěch povzbudí další ženy v Afghánistánu ovládaném Talibánem.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě jasno a 13. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Vlasta u mikrofonu, večerní doprava v kostce. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, mezi 190. kilometrem, došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut. Levý jízdní pruh je neprůjezdný, na místě zasahuje policie a odtahová služba, provoz je sveden do zbylých pruhů. Na dálnici D5 hlásí hned dvě nehody, na 107. kilometru a na 8. kilometru ve směru na Plzeň, na obou místech je na vozovce překážka a doporučuje se zvýšená opatrnost. Na dálnici D0 na 60. kilometru ve směru na D1 se po střetu nákladního a osobního auta tvoří překážka na vozovce. V Brně na Jihlavské ulici museli k nehodě dodávky a dvou osobních aut, provoz je omezený v obou směrech. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 u exitu 196B, řidiči musí počítat s koloněmi až do konce října. Na dálnici D48 mezi 64. kilometrem ve směru na Český Těšín probíhá oprava mostu, omezení potrvá do konce září. Mimo zmíněná místa jsou dálnice sjízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Příjemný večer a opatrnou jízdu přeje Vlasta.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta u mikrofonu, krátké zprávy Četrádia začínají. Hlavní události v kostce. Rusko i Ukrajina podle amerického ministra zahraničí Rubia projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky a obilí. Donald Trump zvažuje podpořit zákaz vývozu americké nafty, což by prý zamíchalo světovým trhem. Prezident Pavel na summitu Krymské platformy vyzval mezinárodní společenství, aby dál neuznávalo ruskou anexi Krymu. Vláda k lednové valorizaci přidá důchodcům ještě jednorázový příspěvek. Plzeňský řidič dlouhodobě parkoval na místech pro invalidy s kartou po zesnulé matce. A teď sport. Hokejová Sparta poprvé po letech prohrála svůj úvodní domácí zápas sezony. Na závěr dobrá zpráva, afghánská cyklistka si na asijských hrách dojela pro historické stříbro.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě jasno a 12. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 22. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Četrádia. Četrádio.
0: Dopravní servis.
1: Vlasta u mikrofonu, večerní doprava v kostce. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, mezi 190. kilometrem, došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut. Levý jízdní pruh je neprůjezdný, na místě zasahuje policie a odtahová služba, provoz je sveden do zbylých pruhů. Na dálnici D5 hlásí hned dvě nehody, na 107. kilometru a na 8. kilometru ve směru na Plzeň, na obou místech je na vozovce překážka a doporučuje se zvýšená opatrnost. Na dálnici D0 na 60. kilometru ve směru na D1 se po střetu nákladního a osobního auta tvoří překážka na vozovce. V Brně na Jihlavské ulici museli k nehodě dodávky a dvou osobních aut, provoz je omezený v obou směrech. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 u exitu 196B, řidiči musí počítat s koloněmi až do konce října. Na dálnici D48 mezi 64. kilometrem ve směru na Český Těšín probíhá oprava mostu, omezení potrvá do konce září. Mimo zmíněná místa jsou dálnice sjízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Příjemný večer a opatrnou jízdu přeje Vlasta.

0: stejně si myslím, že ten olej v motoru kára ještě 1000 kilometrů zvládne.
1: Nezvládne, kapalo to z toho jak ze staré konvice. Ale nech toho. Dobrý večer z Četrádia, máme právě za 20 minut 8.
0: Venku je stejně zataženo a 17 stupňů, tak co bych dělal venku u auta, že jo?
1: Můžeš poslouchat historky. Víš vůbec, jak vznikla slavná písnička Smoke on the Water od britské kapely Deep Purple?
0: To nevím.
1: Oni jeli v prosinci roku 1971 do švýcarského Montreux natočit desku do kasina. Jenže při koncertu Franka Zappy nějaký blázen vystřelil světlici do stropu a celé kasino vyhořelo.
0: No jo.
1: Kapela koukala z okna hotelu, jak se nad Ženevským jezerem valí dým. A baskytaristovi se pak v noci zdál ten název Kouř na vodě.
0: To je hezká pohádka pro časopisy. Podle mě ten motiv vymysleli někde narychlo u piva v hospodě.
1: Louby u piva. Nakonec to nahráli na chodbě prázdného hotelu přes mobilní studio skupiny Rolling Stones, protože neměli jiné prostory. A byl z toho obří hit.
0: To ne.
1: Co to ne? Vždyť je to legendární kytarová věc.
0: Pořád dokola 4 tóny, mě to nikdy nebralo.
1: Nerozumíš tomu, bucouši. Ale když už jsme u toho chladu, zítra venku moc nepobudeš.
0: To jo. Čekají nás přehánky a stupně půjdou dolů od 12 do 17.
1: 8 hodin zprávy Čet rádia shrnou to nejdůležitější a teď vám zahrajeme něco pěkného k poslechu.

0: Jet Radio.
1: Je 20 hodin.
2: Dobrý večer. Tady Vlasta, den se pomalu uzavírá, tak se podíváme, co přinesl. To se děje doma i ve světě. Rusko i Ukrajina prý mají zájem o dílčí příměří kolem energetiky a obilí, Donald Trump zvažuje podpořit zákaz vývozu americké nafty a prezident Pavel znovu vyzval svět, aby neuznával ruskou anexi Krymu. Vláda kromě pravidelné lednové valorizace přidá důchodcům i jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Průměrný starobní důchod od nového roku vzroste o 304 koruny měsíčně a překročí hranici 22 000 korun. Sociolog Daniel Prokop mimořádný příspěvek označuje spíše za nouzové, ale v dané situaci pochopitelné řešení. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem na okraj Valného shromáždění OSN uvedl, že Moskva i Kyjev projevují zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a vývozu obilí. Jednání proběhlo ve středu na okraji všeobecné rozpravy OSN. Americký prezident Donald Trump naznačil, že by podpořil zákaz vývozu nafty ze Spojených států, na což ho tlačí republikánští zákonodárci kvůli vysokým cenám před podzimními volbami do kongresu. Odborníci ale varují, že by to sice snížilo ceny doma, avšak ve zbytku světa by nafta naopak prudce zdražila. Prezident Petr Pavel na summitu tzv. Krymské platformy vyzval mezinárodní společenství, aby dál neuznávalo ruskou anexi Krymu. Podle něj jde o hrubé porušení čárty OSN i zásad suverenity, které navíc páchá stálý člen Rady bezpečnosti. Strážníci v Plzni odhalili 57-letého řidiče, který dlouhodobě parkoval na místech vyhrazených pro invalidy s kartou patřící jeho zesnulé matce. Podfuk muže nakonec prozradila běžná kontrola dokladů. A teď sport. Hokejisté Sparty poprvé od roku 2021 prohráli svůj úvodní domácí zápas nové sezony Extraligy, když podlehli Mladé Boleslavi 3-5. Trenér Patrik Augusta byl s výkonem svého týmu výrazně nespokojený a nešetřil kritikou ani vůči samotným hráčům. Na závěr dobrá zpráva ze světa sportu. Afghánská cyklistka Fariba Hashimiová vybojovala na asijských hrách v Japonsku stříbrnou medaili v silničním závodě s hromadným startem. Kdysi se musela na kole tajně převlékat za chlapce, dnes doufá, že její úspěch povzbudí další ženy v Afghánistánu ovládaném Talibánem.
1: Počasí.
2: Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 12. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. Pohodový večer u Čet Rádia vám přeje Vlasta.

Kulturní tip na večer. Dnes večer bych vám rád doporučil western, který definoval celý žánr. Film Hodný, zlý a ošklivý od režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Sledujeme tři pistolníky, hraje je Clint Eastwood, Lee Van Cleef a Eli Wallach, kteří se za občanské války v Americe honí za ukrytým pokladem ve zlatě. Film je plný napětí, morálních zvratů a nezapomenutelných soubojů, kde nikdo neví, komu vlastně věřit. Kromě famózní kamery a širokouhlých záběrů pouště vás pohltí i legendární hudba Ennia Morriconeho, která patří mezi to nejlepší, co filmová hudba kdy nabídla. Je to dílo pro každého, kdo má rád velkolepé vyprávění, atmosféru starého divokého západu a postavy, které nejsou ani úplně hodné, ani úplně zlé. Pokud máte chuť na 3 hodiny opravdového filmového zážitku, tohle je jasná volba. Přeji vám všem krásný a kulturně bohatý večer u Čet rádia.

0: počasí.
1: Hezký večer u Četrádia. Vlastane se čerstvou předpověď, hodí se, ať už plánujete cokoliv. Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 12. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 22. Počasí máme za sebou. Vlasta se loučí, Čet Rádio hraje dál do noci.

Šel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého způsobí.

den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

0: Je 21 hodin.
1: Dobrý večer s Četrádiem. U mikrofonu Vlasta a mám pro vás přehled dnešního dění. Co byste dnes neměli minout? Prezident Pavel varoval v OSN před rostoucí hrozbou z Ruska a americký generál tvrdí, že Krym se pro Putina mění z trofeje v přítěž, zatímco Ostrava otevírá cestu k vyvlastnění pozemků pod hořící Haldou. Americký generál a bývalý šéf CIA David Petraeus tvrdí, že se Rusko svou letošní ofenzivou na Ukrajině vůbec nepřiblížilo stanoveným cílům. V rozhovoru pro ukrajinskou mutaci magazínu Forbes upozornil, že Moskva už ve válce přišla o víc vojáků, než kolik jich ztratili Spojené státy během celé druhé světové války. Krym, který byl podle něj kdysi korunou Putinových vojenských úspěchů, se tak nyní stává spíš zátěží. Prezident Petr Pavel ve svém projevu na valném shromáždění OSN varoval, že agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy. Připomněl nedávný pokus o dronový útok na letiště u Lipska jako důkaz, že nebezpečí roste každým dnem. Podle hlavy státu sahají důsledky ruské agrese daleko za hranice Evropy a svým dílem by k ukončení válek mohla přispět i Čína. Ostravští zastupitelé schválili změnu územního plánu, která otevírá cestu ke státnímu vyvlastnění pozemků pod Heřmanickou Haldou. Město se tak snaží předejít ekologické katastrofě, pokud by se požár z Haldy rozšířil až k sousední skládce chemického odpadu. Vlastník pozemků, firma OKK Koksovny, ale namítá, že vyvlastnění vyjde stát dráž než běžný odkup. Americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že Rusko i Ukrajina projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky a vývozu obilí. Vyjádřil se tak po jednání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem na okraji valného shromáždění OSN v New Yorku. Podrobnosti o rozsahu či podmínkách případné dohody zatím nezazněly. Ve středu večer museli na silnici z Brna na Uherské Hradiště zasahovat hasiči a záchranáři kvůli vážné dopravní nehodě. Osobní auto vjelo do protisměru a narazilo do autobusu, který se poté odrazil na železniční koleje a poškodil je. Provoz na trati je kvůli tomu přerušený a řidiče osobního vozu museli letecky převést do nemocnice. A teď sport. Český šipkař Karel Sedláček se zapsal do historie, když jako první Čech vyhrál turnaj profesionálního okruhu PDC. V nizozemském Hertogenboschi zvládl rozhodující souboj proti Angličanovi Scottu Williamsovi a odnesl si titul i pořádnou finanční odměnu. Fotbalistky Liberce překvapily celou Evropu, když v prvním zápase druhého předkola evropského poháru porazili favorizovaný norský Rosenborg. Dobře si vedla i pražská Sparta, která doma jasně zdolala rumunský Farul Constanta. A na závěr zpráva, u které se nám ulevilo. V čínském městě Shuozhou visel malý chlapec za hlavu ze zamřížovaného okna v šestém patře domu. Naštěstí kolem procházeli dva muži, kteří bez váhání a bez jakéhokoliv jištění vylezli nahoru a chlapce zachránili.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě polojasno a 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Příjemný večer vám přeje Vlasta.

0: Pranostika.
1: Zítřejšímu čtvrtku 24. září se mi žádná pranostika vázaná přímo na toto datum nenašla. A tak sáhneme po jedné obecné podzimní moudrosti, která praví, že co si podzim nadělá, to zima nespraví, čímž naši předkové mysleli, že přípravy a stav krajiny na sklonku podzimu předurčují, jak těžká bude následující zima. Zítřejší obloha bude spíše zamračená s přeháňkami, na které si dejte pozor, protože pravděpodobnost srážek dosahuje 80%. Teploty se budou pohybovat od 12 do 17 stupňů, tedy pěkně podzimně svěže, což naší pranostice tak trochu nahrává, neboť podzim si letos rozhodně servítky nebere. Deštivé počasí ale nemusí kazit náladu, stačí teplý čaj a dobrá kniha. Přeji vám tedy klidný večer plný pohody a zítra, ať vás případné kapky deště jen osvěží. Krásné sny přeje Vlasta.

0: Počasí.
1: Příjemný večer s Četrádiem. Tady Vlasta, počasí je připravené. Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě polojasno a 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 22. Tolik večerní počasí. Ať se vám dnešek pěkně dokutálí, přeje Vlasta.

0: Každou noc na Čet rádiu.
1: Čet rádio. Je 22 hodin. Pozdní večer u Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal, zprávy začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Prezident Pavel varoval OSN před rostoucí hrozbou z Ruska a americký generál tvrdí, že Krym se pro Putina mění z trofeje v přítěž, zatímco Ostrava otevírá cestu k vyvlastnění pozemků pod hořící Haldou. Ve středu večer museli na silnici z Brna na Uherské Hradiště zasahovat hasiči a záchranáři kvůli vážné dopravní nehodě. Osobní auto vjelo do protisměru a narazilo do autobusu, který se poté odrazil na železniční koleje a poškodil je. Provoz na trati je kvůli tomu přerušený a řidiče osobního vozu museli letecky převést do nemocnice. Ostravští zastupitelé schválili změnu územního plánu, která otevírá cestu ke státnímu vyvlastnění pozemku pod Heřmanickou Haldou. Město se tak snaží předejít ekologické katastrofě, pokud by se požár z Haldy rozšířil až k sousední skládce chemického odpadu. Vlastník pozemků firma OKK Koksovny ale namítá, že vyvlastnění vyjde stát dráž než běžný odkup. Americký generál a bývalý šéf CIA David Petraeus tvrdí, že se Rusko svou letošní ofenzivou na Ukrajině vůbec nepřiblížilo stanoveným cílům. V rozhovoru pro ukrajinskou mutaci magazínu Forbes upozornil, že Moskva už ve válce přišla o víc vojáků, než kolik jich ztratili Spojené státy během celé druhé světové války. Krym, který byl podle něj kdysi korunou Putinových vojenských úspěchů, se tak nyní stává spíš zátěží. Americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že Rusko i Ukrajina projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky a vývozu obilí. Vyjádřil se tak po jednání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem na okraji valného shromáždění OSN v New Yorku. Podrobnosti o rozsahu či podmínkách případné dohody zatím nezazněly. Prezident Petr Pavel ve svém projevu na valném shromáždění OSN varoval, že agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy. Připomněl nedávný pokus o dronový útok na letiště u Lipska jako důkaz, že nebezpečí roste každým dnem. Podle hlavy státu sahají důsledky ruské agrese daleko za hranice Evropy a svým dílem by k ukončení válek mohla přispět i Čína. A teď sport. Český šipkař Karel Sedláček se zapsal do historie, když jako první Čech vyhrál turnaj profesionálního okruhu PDC. V nizozemském Hertogenbosch zvládl rozhodující souboj proti Angličanovi Scottu Williamsovi a odnesl si titul i pořádnou finanční odměnu. Fotbalistky Liberce překvapily celou Evropu, když v prvním zápase druhého předkola evropského poháru porazili favorizovaný norský Rosenborg. Dobře si vedla i pražská Sparta, která doma jasně zdolala rumunský Farul Constanta. A na závěr zpráva, u které se nám ulevilo. V čínském městě Shuozhou visel malý chlapec za hlavu ze zamřížovaného okna v šestém patře domu. Naštěstí kolem procházeli dva muži, kteří bez váhání a bez jakéhokoliv jištění vylezli nahoru a chlapce zachránili. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně jasno a 12, v Ostravě jasno a 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Klidný večer a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Bucipal.

počasí. Krásný pozdní večer, posluchači. Tady Bucifal s předpovědí na noc a na zítřek. Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně jasno a 11, v Ostravě jasno a 10. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 22. To je z předpovědi všechno. Příjemný večer a klidnou noc vám přeje Bucifal.

Je 23 hodin. Dobrý pozdní večer, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. A tady jsou hlavní titulky. Prezident Pavel varoval v OSN před rostoucí hrozbou z Ruska a americký generál tvrdí, že Krym se pro Putina mění z trofeje v přítěž, zatímco Ostrava otevírá cestu k vyvlastnění pozemků pod hořící Haldou. Ve středu večer museli na silnici z Brna na Uherské Hradiště zasahovat hasiči a záchranáři kvůli vážné dopravní nehodě. Osobní auto vjelo do protisměru a narazilo do autobusu, který se poté odrazil na železniční koleje a poškodil je. Provoz na trati je kvůli tomu přerušený a řidiče osobního vozu museli letecky převést do nemocnice. Americký generál a bývalý šéf CIA David Petraeus tvrdí, že se Rusko svou letošní ofenzivou na Ukrajině vůbec nepřiblížilo stanoveným cílům. V rozhovoru pro ukrajinskou mutaci magazínu Forbes upozornil, že Moskva už ve válce přišla o víc vojáků, než kolik jich ztratili Spojené státy během celé druhé světové války. Krym, který byl podle něj kdysi korunou Putinových vojenských úspěchů, se tak nyní stává spíš zátěží. Americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že Rusko i Ukrajina projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky a vývozu obilí. Vyjádřil se tak po jednání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem na okraji valného shromáždění OSN v New Yorku. Podrobnosti o rozsahu či podmínkách případné dohody zatím nezazněly. Prezident Petr Pavel ve svém projevu na valném shromáždění OSN varoval, že agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy. Připomněl nedávný pokus o dronový útok na letiště u Lipska jako důkaz, že nebezpečí roste každým dnem. Podle hlavy státu sahají důsledky ruské agrese daleko za hranice Evropy a svým dílem by k ukončení válek mohla přispět i Čína. Ostravští zastupitelé schválili změnu územního plánu, která otevírá cestu ke státnímu vyvlastnění pozemku pod Heřmanickou Haldou. Město se tak snaží předejít ekologické katastrofě, pokud by se požár z Haldy rozšířil až k sousední skládce chemického odpadu. Vlastník pozemků firma OKK Koksovny ale namítá, že vyvlastnění vyjde stát dráž než běžný odkup. A teď sport. Český šipkař Karel Sedláček se zapsal do historie, když jako první Čech vyhrál turnaj profesionálního okruhu PDC. V nizozemském Hertogenbosch zvládl rozhodující souboj proti Angličanovi Scottu Williamsovi a odnesl si titul i pořádnou finanční odměnu. Fotbalistky Liberce překvapily celou Evropu, když v prvním zápase druhého předkola evropského poháru porazili favorizovaný norský Rosenborg. Dobře si vedla i pražská Sparta, která doma jasně zdolala rumunský Farul Constanta. A na závěr zpráva, u které se nám ulevilo. V čínském městě Shuozhou visel malý chlapec za hlavu ze zamřížovaného okna v šestém patře domu. Naštěstí kolem procházeli dva muži, kteří bez váhání a bez jakéhokoliv jištění vylezli nahoru a chlapce zachránili. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně polojasno a 10, v Ostravě jasno a 10. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik pozdní počasí. Dobrou noc, až půjdete spát, přeje Bucipal.

počasí. Tady Bucifal z Čet rádia. Den se nachýlil, pojďme se podívat, jaká bude noc a zítřek. Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně polojasno a 10, Ostravě jasno a 10. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu a v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí a v úterý mlhavo, teploty kolem 22. Tolik počasí. Zachumlejte se, venku už je tma, dobrou noc přeje váš Bucifal.

0: know you roll, but you out of your mind, out of control, questioning me like I'm a criminal or something, stole your heart or something, like I'm up to something, you must be with girlfriends, gossiping, and chicks hate on Kobe because he ain't with them, feel me now, listen how silly you sound, suspecting Jet Radio.
1: Je půlnoc. Dobrou noc, nebo spíš dobré časné ráno. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal, zprávy Čet rádia začínají. Hlavní události v kostce. Opozice zvažuje další hlasování o nedůvěře vládě, německý kancléř čelí po volebním neúspěchu tlaku uvnitř vlastní strany a prezident Pavel promluvil na půdě OSN o válce na Ukrajině. Silničáři při sekání trávy u dálnice D8 poblíž Lovosik našli v příkopu kufřík se sběratelskými mincemi v hodnotě několika milionů korun. Mince pocházejí z krádeže, ke které došlo začátkem září v Praze, a po pachatelích nyní pátrá policie. V základní škole v pražských Újezdu nad Lesy onemocnělo se zažívacími potížemi několik desítek dětí i dospělých a u části z nich byla potvrzena salmonelóza. Byla proto na pár dní přeruší výuku a kuchyň i jídelna projdou důkladnou dezinfekcí. Hygienička Martina Marešová přitom upozorňuje, že přenos nákazy přímo mezi dětmi ve škole je neobvyklý. Opozice zvažuje před říjnovými volbami další hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše, protože podle ní kabinet neplní programové sliby a premiér nevyřešil svůj střet zájmů. Komentátorka Johana Šafrová vidí v tomto kroku šanci upozornit voliče na problémy vlády, zatímco komentátor Martin Zvěřina varuje, že opakovaná hlasování mohou zájem veřejnosti spíš otupit. Německý kancléř Friedrich Merz chce navzdory citelné volební porážce své strany v zemských volbách zůstat v úřadu a prosadit slibované ekonomické reformy. Politoložka Zuzana Liscová z Univerzity Karlovy míní, že CDU v tuto chvíli nemá lepší alternativu, protože potíže strany sahají hlouběji než k jedné osobě. Prezident Petr Pavel ve svém projevu na valném shromáždění OSN připomněl oběti ruské agrese na Ukrajině a varoval před riziky spojenými s umělou inteligencí. Analytik Zbyněk Dubský vysvětluje, že podobné projevy směřují jak k mezinárodním partnerům, tak k domácímu publiku. A teď sport. Fotbalisté Ostravy zvládli dohrávku domácího poháru na hřišti druholigového Kladna až po prodloužení. O vítězství v poslední minutě rozhodl Václav Jurečka. Výborně si vedli i fotbalistky Liberce, které v evropském poháru překvapivě porazili favorizovaný norský Rosenborg a vykročili tak za postupem do dalšího kola. A na závěr something z Číny s dobrým koncem. Šestiletý chlapec tam uvízl hlavou v zamřížovaném okně vysoko v šestém patře domu. Na pomoc mu bez jakéhokoliv jištění vylezli dva kolem jdoucí muži a chlapce nakonec bezpečně dostali dovnitř. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, Brně polojasno a 10, Ostravě jasno a 10. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Bucipal.

0: Divadlo Noc.
1: Tak co je, haló, další?
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Lístky do kina, lístky do kina.
1: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl jak se jmenuje ten film, ten nějak... nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesil, jo?
1: Na zítra.
2: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno, ne? Že bych šel v neděli ráno.
3: Neděli,
2: no,
3: jak chceš, ale v neděli.
2: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo. To je...
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mi dejte dva lístky na sobotu.
1: Dobře.
2: Teda, no, ano.
1: Dobře.
2: A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po pozejtří?
1: Po pozejtří, myslíte v neděli, to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic?
1: Ano. A co
2: hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hraje?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no, tak buď na zítra, nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
1: No, tak zítra hrajeme. V sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak na kdy sakra to chcete, kolik těch jste vyšťávíte?
2: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej, a v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva, no tak já si to tak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíš? To je dobrý, tak
1: toto trvalo,
2: no, jo, no, tak,
1: 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý, tak.
1: To není dobrý, ještě 14
2: je,
1: korun.
2: Jde mi ještě 20, no, to. Ještě 14 dostanete, ano, tak. Tady tu máte, dobrý je to, no, to je, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekážíš.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi líčky.

Vkládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

je 1 hodina. Dobrou noc. Tady Bucifal pro všechny na noční směně, za volantem i u okna, zprávy Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Opozice zvažuje další hlasování o nedůvěře vládě, německý kancléř čelí po volebním neúspěchu tlaku uvnitř vlastní strany a prezident Pavel promluvil na půdě OSN o válce na Ukrajině. V základní škole v pražských Újezdu nad Lesy onemocnělo se zažívacími potížemi několik desítek dětí i dospělých a u části z nich byla potvrzena salmonelóza. Byla proto na pár dní přeruší výuku a kuchyň i jídelna projdou důkladnou dezinfekcí. Hygienička Martina Marešová přitom upozorňuje, že přenos nákazy přímo mezi dětmi ve škole je neobvyklý. Prezident Petr Pavel ve svém projevu na valném shromáždění OSN připomněl oběti ruské agrese na Ukrajině a varoval před riziky spojenými s umělou inteligencí. Analytik Zbyněk Dubský vysvětluje, že podobné projevy směřují jak k mezinárodním partnerům, tak k domácímu publiku. Silničáři při sekání trávy u dálnice D8 poblíž Lovosik našli v příkopu kufřík se sběratelskými mincemi v hodnotě několika milionů korun. Mince pocházejí z krádeže, ke které došlo začátkem září v Praze, a po pachatelích nyní pátrá policie. Opozice zvažuje před říjnovými volbami další hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše, protože podle ní kabinet neplní programové sliby a premiér nevyřešil svůj střet zájmů. Komentátorka Johana Šafrová vidí v tomto kroku šanci upozornit voliče na problémy vlády, zatímco komentátor Martin Zvěřina varuje, že opakovaná hlasování mohou zájem veřejnosti spíš otupit. Německý kancléř Friedrich Merz chce navzdory citelné volební porážce své strany v zemských volbách zůstat v úřadu a prosadit slibované ekonomické reformy. Politoložka Zuzana Liscová z Univerzity Karlovy míní, že CDU v tuto chvíli nemá lepší alternativu, protože potíže strany sahají hlouběji než k jedné osobě. A teď sport. Fotbalisté Ostravy zvládli dohrávku domácího poháru na hřišti druholigového Kladna až po prodloužení. O vítězství v poslední minutě rozhodl Václav Jurečka. Výborně si vedli i fotbalistky Liberce, které v evropském poháru překvapivě porazili favorizovaný norský Rosenborg a vykročili tak za postupem do dalšího kola. A na závěr something z Číny s dobrým koncem, 6letý chlapec tam uvízl hlavou v zamřížovaném okně vysoko v 6. patře domu, na pomoc mu bez jakéhokoliv jištění vylezli 2 kolem jdoucí muži a chlapce nakonec bezpečně dostali dovnitř. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 11 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Tolik noční počasí. Bucifal vám přeje klidnou noc s Čet rádiem.

0: Divadlo Noc.
1: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala, a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel, a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír, a hodil do studny vedle stojícího Žida.

0: Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
1: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
2: Musí tady být každou chvíli, Jane.
0: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
1: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
0: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
2: Hlavně, aby nesmrděla.
0: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
1: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
3: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
2: Prosím tě, Viktorko, vrát se ke zoo a nekecej tady voloviny.
0: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
1: To nikdo neví, Baron.
0: Ani ona sama?
1: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky, nebo maminka tatínky. Tatínka.
3: Spíš tatínka.
2: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
0: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
2: Mě víc chutná zemldědek.
1: Při vás, jaký je v tom rozdíl?
0: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Ne.
1: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
2: Tomu se říká blevajs.
0: Myslím, že už babička jede.
2: Slyšíš koně? Necítíš spíš krávy?
0: Ne, proč?
2: Protože máš ucho v kravinci.
1: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
0: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
2: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
0: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
2: Viktorku kladívkama, proto je teď pako.
0: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
1: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
2: Jako kdyby letěla na koštěti.
1: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
3: A asi má koště s plochou dráhou letu.
2: Co to zase kecáš za kraviny?
0: Je, na čem to babička přijde?
4: Ahoj, děti.
3: Ahoj,
4: ahoj.
1: Babičko, co to pro boha má?
4: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
2: Ty asi čuměli, co?
4: Ty čuměli, no.
1: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
4: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
3: Ne.
4: Žádný, šlápneš a jedeš. Viktorko, že by ses na tom ráda projela?
3: Spíš tatínek.
0: Ale dobře vypadáš, babičko, jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
1: Ty vůbec nestárneš, babičko.
4: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemezajte mě pořád med kolem zadku.
2: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
4: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
0: No teď ne, ale před 10 minutama. No, to...
4: Celá maminka.
1: Barunko, to tady necháme s nebo. Babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
4: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
2: Co ti udělal tak hroznýho?
4: Se neptej, umřel hovado.
0: Ale to je přece přirozené, babičko, to se může stát každému.
4: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
0: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
4: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, panebože, víte co, už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském pomezí, tam mi nic nechybí, tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové, víte co, já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
1: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu, ty vole. Že prý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
2: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš aláhový paty, ty vole.
1: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
0: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
1: Jenom krtka nedostihla.
2: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych i babu.
4: Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
3: Spíš tatínek.
4: Ježišmarja. Spíš tatínek.
0: Vážení televizní diváci, dovolte, abych u příležitosti jubilejní 20. Čundrkantry show jménem celého našeho kolektivu poděkovala našemu vedoucímu Ivanu Mládkovi za to, že mě jednou jako jednu z prvních mě angažoval do souboru. Zejména díky jemu jsem se stala se stala čundr country show vedle Rusánkova bimba.
5: Binga, jo. Binga.
0: Rusánkova binga. Ruské rulety a horoskopíčovým. Stala jedním z nejsledovanějších pořadů. Pane Ivane, děkujeme ti.

0: Tak žáci, doufám, že jste se naučili naspomnět ten úryvek ze Slávy dcera od Jana Kolára, co jsme si minule probírali.
1: To se nedá naučit.
0: Psal Spešák, když se mnou mluvíte, tak laskavě vstaňte. Každý žák, když se mnou mluví, tak se mi vždycky pěkně postaví. Já to umím, jak když biče mrská třeba o půlnoci, když mě probudíte. Hexametrem třeba. Aj zde leží zemta před okem jim slzy ronícím, někdy kolébka nyní národu mého rakev. Stůj noho, posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze ta trysinu vznese, vyvíše pohled, ne praděj k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jež zdoruje s houblím až do saváde časům. No prosím, a to jsem ožralej. Víte co, tak sem aspoň půjde Lenka Plačková a přečte nám tu básničku z učebnice. Budete se snažit trochu recitovat, Plačková. A rozbor básně provede Pešák. Pojďte sem, Pešák, uvidíme, jak se tady budete projevovat u tabule. A Jan Mrázek. Víte to? Tak Plačková, spuste.
2: Jan Komár.
0: Komár, ne Komár, Komáre. To se silnější brejle nějaký.
2: Jan Kolár, Slávie dcera.
0: Prosím vás, Slávy dcera, ne Slávie dcera. Slávy, Slávie, se vám honí nějaký fotbal hlavou, nebo co zase?
1: Chodí s fotbalistou Slávie, s pravým bekem.
0: Zase mě to nezajímá, jestli má nějakýho pravýho bejka někde, helejte. Teďka je čeština. Mrázek, čí dceru měl Jan Kolár na mysli, když napsal Slávie dcera?
3: Jan Kolár měl, myslím, na mysli dceru svého kamaráda Slávy.
0: No to je zajímavá informace. Sása, jak se ten váš Sláva pode vás jmenoval celým jménem?
3: Mě Sláva Stanislav.
0: No to je velice zajímavá informace.
3: Stanislav Kostka.
0: No to jsou vědomosti, teda nahál jsem zvědav.
3: Stanislav Kostka Newman.
0: Jo, tak Newmanova to byla dcera. Udělali si s Redfordem, že? Hlejte, já nevím, tady zahráváte, děláte si ze mě stranu, nebo jsem tak hloupej, prosím vás?
3: Ani hloupej, ani chytrej.
1: Čili polobl.
0: Hlejte, Pešák, se ty výrazy. Hlejte, Jan Kolár měl na mysli jakousi pomyslnou dceru Slávu, jakéhosi pomyslného sjednoceného slovanského národa. Je to jasné, Pešák?
1: Ne.
0: Co vám na tom není jasný ještě?
1: No, to s tím Newmanem a Redfordem. To z nich hloukajil.
0: Zas Plačková, znova čtěte. Jak střídá tohle.
2: Jan Kolár, Slávy dcera. Juj, zde leží zemta.
0: Jaký juj? Jste slepá nebo co? Aj? A ne juj. Prosím vás, juj, to vykřikne tak maximálně nějaká blbá ženská, když spatří třeba...
1: Něco velkýho.
0: Hlejte, Pešák. Prosťáku jeden. Prosím vás, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
2: Ano, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
0: Tak jděte.
2: Jan Kolár, Slávy dcera. Aj je, zde leží.
0: Z jakého prostředí vůbec pocházíte, jak takhle vůbec můžete mluvit? Já vám omlouvám, že špatně vidíte. Aj, prosím vás, aj, čtěte. Pořádně
2: znovu. Zde leží zemta. Co je to zemta?
0: Zemta to je zem a ta, to je ukazovací zájmeno za jménem, to se v básních někdy dělá. V bulharštině je to třeba normální, že tam, aby vám Bulhar rozuměl, tak musíte dát ukazovací zájmeno, vždycky zájmeno. Třeba zem se tam řekne zemljata, že jo, nebo auto se řekne kolata, že jo, nebo žena se řekne ženata. Že jo, nebo koza se řekne kozata. Víte, prostě vždycky zajmeno. Byl jste někdo v Bulharsku, jo? No tak víte, že když jste tam šel do obchodu, tak když jste chtěl, aby vám ta prodavačka rozuměla, tak jste musel dát zajmeno, ukazovací zajmeno. Jak jste tam řekl, když jste byl nakupovat třeba?
3: Já jsem v Bulharsku nenakupoval.
0: Nebyl jsem se... Zas, neříkejte mi... Vlastně říkejte, že se tam nebyl aspoň jedenkrát v nějakém krámě.
3: No, jednou jsem byl v drogerii.
0: No, tak, no a když jste tam chtěl nakoupit, tak já nevím, co se tam kupoval, jak jste to řekl, aby vám ta prodavačka rozuměla?
3: Una gumata i una viagrata.
0: Sás, hele, hejte, nehýkejte, tady štěte dál radši. To je úroveň teda tady.
2: Aj, zde leží zemta, před okem mým, před okem mým.
0: Co se vám na tento není jasný, ale prostě to básník řekne před okem mým, když se sdělí, že třeba něco vidí.
1: Ona vidí hovno.
0: Kdo to řek z vás dvou? Kdo to řek? Vy jste to řek, jo? No. Pokračujte. Třída tohle, to je. Já jsem vyfasoval teda lumeny. Teda,
2: Aj, zde leží zemta, před okem mým, slzy ronícím, nikdy kolébka, nyní národu mého
0: jak
2: rakev.
0: Jak rozumíte tomu výrazu kolébka národa rakev? Mrázek?
3: Jo, ale... No.
0: Kolébkou národa má na mysli Jan Kolár zrození národa, vznik národa, že v tomto případě zřejmě moment, kdy praotec Čech vystoupal nahoru Říp s družinou, že?
2: On chodil do družiny? Posláte.
1: Ta je plbá.
0: A rakev národa, no rakev národa, tím myslí Jan Kolár jakousi tragédii národa, jakou pohromu, jaká může být taková největší pohroma národa, jakou si dovedete představit, Mrázek třeba.
3: Zeman?
0: Zastupujte se politiky. Prče jeden. Štěte dál, Račko.
2: Někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj, vole, posvátná ústa jsou.
0: Sásk, z jaký jste rodiny. Pešák, jak je to správně?
1: Stůj, noho. Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš.
0: Jaká posvátná místa má Jan Kolár na mysli? Co je to posvátné místo, Mrázek?
3: Já si myslím, že posvátné místo je takové místo, kde se někdo někomu třeba zjeví.
0: Ano, může být, může
3: být. U Příbramy je Svatá hora a tam se myslím správně. Někomu zjevila panenka Maria.
0: Ano, velice správně. Pešák, jaká vy znáte posvátná místa v českých zemích, kde se někdo někomu zjevil?
1: Že? Bordel v Libni. Já tam jednou byl a najednou se tam zjevila moje stará.
2: Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze Tatrysinu. Co to je Tatrysin?
0: Mrázek, řekněte plačkvíc, je to Tatrysin? Tatrysin, si rozložte slovo, Tatrysin.
3: Já vím jenom, co je to skurvysin.
0: Zaštěte dál, to já se to můžu.
2: Synu vznese, vyvíše pohled, nepraději k velikému přichyl, tomu tam se vousisku.
0: Když máte nějaký vousisko, tak se k němu přichylujte po vyučování dubisku. Dubisku.
2: Dubisko taky žádné mám.
0: Prosás, mi už je to jedno, už to nějak dočtěte. Pro boha, helejte, aspoň přednes, ať to má nějakej. Představte si, že jste slovanská žena, která radí svému slovanskému muži, k čemu se má přichýlit. A pořádně.
2: Nepraději k velikému přichyl, tomu tam se chlupisku.
0: Blbečku jeden. Zlatý Benjoben.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

jsou 2 hodiny. Vítejte v noci u Čet rádia. U mikrofonu Bucifal se zprávami. O čem se dnes mluví? Opozice zvažuje další hlasování o nedůvěře vládě, německý kancléř čelí po volebním neúspěchu tlaku uvnitř vlastní strany a prezident Pavel promluvil na půdě OSN o válce na Ukrajině. Německý kancléř Friedrich Merz chce navzdory citelné volební porážce své strany v zemských volbách zůstat v úřadu a prosadit slibované ekonomické reformy. Politoložka Zuzana Liscová z Univerzity Karlovy míní, že CDU v tuto chvíli nemá lepší alternativu, protože potíže strany sahají hlouběji než k jedné osobě. Silničáři při sekání trávy u dálnice D8 poblíž Lovosik našli v příkopu kufřík se sběratelskými mincemi v hodnotě několika milionů korun. Mince pocházejí z krádeže, ke které došlo začátkem září v Praze, a po pachatelích nyní pátrá policie. Prezident Petr Pavel ve svém projevu na valném shromáždění OSN připomněl oběti ruské agrese na Ukrajině a varoval před riziky spojenými s umělou inteligencí. Analytik Zbyněk Dubský vysvětluje, že podobné projevy směřují jak k mezinárodním partnerům, tak k domácímu publiku. Opozice zvažuje před říjnovými volbami další hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše, protože podle ní kabinet neplní programové sliby a premiér nevyřešil svůj střet zájmů. Komentátorka Johana Šafrová vidí v tomto kroku šanci upozornit voliče na problémy vlády, zatímco komentátor Martin Zvěřina varuje, že opakovaná hlasování mohou zájem veřejnosti spíš otupit. V základní škole v Pražských Újezdu nad Lesy onemocnělo se zažívacími potížemi několik desítek dětí i dospělých a u části z nich byla potvrzena salmonelóza. Byla proto na pár dní přeruší výuku a kuchyň i jídelna projdou důkladnou dezinfekcí. Hygienička Martina Marešová přitom upozorňuje, že přenos nákazy přímo mezi dětmi ve škole je neobvyklý. A teď sport. Fotbalisté Ostravy zvládli dohrávku domácího poháru na hřišti druholigového Kladna až po prodloužení. O vítězství v poslední minutě rozhodl Václav Jurečka. Výborně si vedli i fotbalistky Liberce, které v evropském poháru překvapivě porazili favorizovaný norský Rosenborg a vykročili tak za postupem do dalšího kola. A na závěr something z Číny s dobrým koncem, 6-letý chlapec tam uvízl hlavou v zamřížovaném okně vysoko v 6. patře.